0: Kriek Nikolo, to bych brala.
1: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
2: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
0: A fakt, že jo?
1: A ty jsi?
2: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
3: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
4: Přáli jste si neporazitelné léto?
5: Dopřejte si ho za neporazitelné ceny.
6: A ve velké.
4: Tento týden si přičte pro kilové maxi balení těstovin Panzány, velkou kilovou kávu Jihlavanka nebo 3-litrový syrup Jupí. Albert.
7: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
4: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba špekáčky 100 gramů za 9,90 nebo Albert Camembert na grill 4 kusy za 99,90. Albert.
8: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90 a Excellent 11 za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
11: Jisk nabízí vše pro vaše venkovní prostory. Pořiďte si zahradní křeslo za 2500 korun, sleva 50%. A zastříňte jej závěsným slunečníkem za 4500 korun, sleva 40%. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
12: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
13: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden proud, obrať proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky různé druhy za 89,90. Kaufland.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní za 14,90 a Hollandia selský jogurt v Bila klubu za 9,90. Bila.

0: FIFA World Cup Meal.
1: Chicken, banana. Chicken, banana.
2: Mimoni a příšerky dobývají KFC. Objev originální řadu Mimoni a Monstra. S pěti sběratelskými minifigurkami, které můžeš nalepit kamkoliv. Bude to monstrózně dobré. Mimoni a Monstra pouze v kinech a v KFC.
3: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
4: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
5: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
6: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.

0: Tak co je s tím grillem?
1: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
2: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
1: A fakt, že jo?
3: Kdo to byl?
4: Senfluencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně. Allegro.
5: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
6: Přáli jste si neporazitelné léto?
7: Dopřejte si ho za neporazitelné ceny.
8: A ve velké.
6: Tento týden si přijďte pro kilové maxi balení těstovin Panzány, velkou kilovou kávu Jihlavanka nebo 3-litrový syrup Jupí. Albert.
9: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
6: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba špekáčky 100 gramů za 9,90 nebo Albert Camembert na grill.

0: 4 kusy za 99,90. Albert.
1: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90 a Excellent 11 za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
4: JISK nabízí vše pro vaše venkovní prostory. Sleva až 50% na zahradní sety. Sleva až 50% na květináče a truhlíky. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Kaufland.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
3: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.

0: Inkuus FIFA World Cup Meal.
1: Chicken banana. Chicken banana.
0: Mimoni a příšerky dobývají KFC. Objev originální řadu Mimoni a Monstra. S pěti sběratelskými minifigurkami, které můžeš nalepit kamkoliv. Bude to monstrózně dobré. Mimoni a Monstra pouze v kinech a v KFC.
2: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový plantur DMG Clinical.
3: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
4: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
5: Každé dvě minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
6: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden meloun vodní za 14,90 a Hollandia selský jogurt v Bila klubu za 9,90. Bila.

0: Friek Nicolo, to bych brala.
1: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
2: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
0: A fakt, že jo?
1: A ty jsi?
2: Cenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Přáli jste si neporazitelné léto?
2: Dopřejte si ho za neporazitelné ceny.
3: A ve velké.
1: Tento týden si přijďte pro kilové maxi balení těstovin Panzány, velkou kilovou kávu Jihlavanka nebo 3-litrový syrup Jupí. Albert.
4: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
1: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba špekáčky 100 gramů za 9,90 nebo Albert Camembert na grill 4 kusy za 99,90. Albert.
5: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90 a Excellent 11 za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden proud, obrať proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky různé druhy za 89,90. Kaufland.
9: Získejte v Penny extra body na letní výbavu Vives s tímto produktem. Krém na ruce Indulona XL 100 ml, jeden bod navíc. Penny.
10: Chicken banana. Chicken banana.
11: Mimoni a příšerky dobývají KFC. Objev originální řadu Mimoni a Monstra s 5 sběratelskými minifigurkami, které můžeš nalepit kamkoliv. Bude to monstrózně dobré. Mimoni a Monstra pouze v kinech a v KFC.
12: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
13: Borotalko Deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko, obejmi život.
14: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
15: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
14: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
16: Třeba právě teď.
17: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
18: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
19: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
18: O co jde? Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl.
19: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout-jde.
20: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
21: Pravda.
3: spravedlnost.
21: I know it's pretty colorful, but that's just so everyone knows we're good.
3: Nebo tak.
2: Ouch.
3: Supergirl, právě v kinech.

0: Tak co je s tím grillem?
1: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
2: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
1: A fakt, že jo?
3: Kdo to byl?
4: Influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně.
5: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
6: Přáli jste si neporazitelné léto?
7: Dopřejte si ho za neporazitelné ceny.
8: A ve velké.
6: Tento týden si přičte prokilové maxi balení těstovin Panzány, velkou kilovou kávu Jihlavanka nebo 3-litrový syrup Jupí. Albert.
9: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
6: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba špekáčky 100 gramů za 9,90 nebo Albert Camembert na grill 4 kusy za 99,90. Albert.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kostí v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90 a Excellent 11 za 11,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Kaufland.
4: Chicken banana. Chicken banana. Mimoni a příšerky dobývají KFC. Objev originální řadu Mimoni a Monstra. S pěti sběratelskými minifigurkami, které můžeš nalepit kamkoliv. Bude to monstrózně dobré. Mimoni a Monstra pouze v kinech a v KFC.
5: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
6: Borotalko Deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko, obejmi život.
7: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
8: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
9: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
8: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
10: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
8: Jasně.
11: Co je to virtuální baterie?
12: Virtuální baterie.
13: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
14: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
15: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
14: O co jde?
15: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout-jde.
16: Každé dvě minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
17: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.

The Swedish have.

thank you so much for coming.

0: To tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
1: A fakt, že jo?
2: A ty jsi?
0: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
3: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
4: Přáli jste si neporazitelné léto?
5: Dopřejte si ho za neporazitelné ceny.
6: A ve velké.
4: Tento týden si přičte prokilové maxi balení těstovin Panzány, velkou kilovou kávu Jihlavanka nebo 3-litrový syrup Jupí. Albert.
7: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
4: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba špekáčky 100 gramů za 9,90 nebo Albert Camembert na grill 4 kusy za 99,90. Albert.
8: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 79,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 22,90 a Excellent 11 za 11,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden proud, obrať proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky různé druhy za 89,90. Kaufland.
2: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například slunečnicový olej Penny, litr za 29,90. Penny.
3: Chicken banana. Chicken banana.
4: Mimoni a příšerky dobývají KFC. Objev originální řadu Mimoni a Monstra. S pěti sběratelskými minifigurkami, které můžeš nalepit kamkoliv. Bude to monstrózně dobré. Mimoni a Monstra pouze v kinech a v KFC.
5: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
6: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko, obejmi život.
7: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
8: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
9: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
8: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
10: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
8: Jasně.
11: Co je to virtuální baterie?
12: Virtuální baterie.
13: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
14: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
15: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
14: O co jde?
15: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl.
16: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout-jde.
17: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká. This

0: Tak co je s tím grillem?
1: Krýdek. Koupím ho, až bude v akci.
2: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
1: A fakt, že jo?
0: Kdo to byl?
3: Jsem influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně. Allegro.
4: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
5: Přáli jste si neporazitelné léto?
6: Dopřejte si ho za neporazitelné ceny.
7: A ve velké.
5: Tento týden si přijďte pro kilové maxi balení těstovin Panzány, velkou kilovou kávu Jihlavanka nebo 3-litrový syrup Jupí. Albert.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba špekáčky 100 gramů za 9,90 nebo Albert Camembert na grill 4 kusy za 99,90. Albert.
2: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
3: Vše pro skvělé grilování na jednom místě, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete birel různé druhy za 18,90. Camembert na grill balení za 79,90. A grilovací brikety z dřevěného uhlí za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
5: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyn nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Kaufland.
6: Chicken banana. Chicken banana. Mimoni a příšerky dobývají KFC. Objev originální řadu Mimoni a Monstra s 5 sběratelskými minifigurkami, které můžeš nalepit kamkoliv. Bude to monstrózně dobré. Mimoni a Monstra pouze v kinech a v KFC.
7: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
8: Borotalko Deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko, obejmi život.
9: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
10: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
11: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
10: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
12: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
10: Jasně.
13: Co je to virtuální baterie?
14: Virtuální baterie.
15: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
16: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
17: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
16: O co jde?
17: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.
18: Hellmann's.
19: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

0: Pěkný kolo, to bych brala.
1: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
2: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
0: A fakt, že jo?
1: A ty jsi?
2: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
3: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
4: Přáli jste si neporazitelné léto?
5: Dopřejte si ho za neporazitelné ceny.
6: A ve velké.
4: Tento týden si přičte pro kilové maxi balení těstovin Panzány, velkou kilovou kávu Jihlavanka nebo 3-litrový syrup Jupí. Albert.
7: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
4: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba špekáčky 100 gramů za 9,90 nebo Albert Camembert na grill 4 kusy za 99,90. Albert.
8: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
9: Vše pro skvělé grilování na jednom místě, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete birel různé druhy za 18,90. Camembert na grill balení za 79,90. A grilovací brikety z dřevěného uhlí za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky různé druhy za 89,90. Kaufland.
11: Super víkend v Penny. Nabídka platná od pátku do neděle. Například univerzální substrát balení za 39,90. Penny.
12: Chicken banana. Chicken banana.
13: Mimoni a příšerky dobývají KFC. Objev originální řadu Mimoni a Monstra. S 5 sběratelskými minifigurkami, které můžeš nalepit kamkoliv. Bude to monstrózně dobré. Mimoni a Monstra pouze v kinech a v KFC.
14: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
15: Borotalko Deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko, obejmi život.
16: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
17: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
18: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
17: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
19: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
17: Jasně.
20: Co je to virtuální baterie?
21: Virtuální baterie.
22: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
23: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
24: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
23: O co jde?
24: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl.
0: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.
1: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
2: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

0: Tak co je s tím grillem?
1: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
2: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
1: A fakt, že jo?
3: Kdo to byl?
4: Influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně. Allegro.
5: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
6: Přáli jste si neporazitelné léto?
7: Dopřejte si ho za neporazitelné ceny.
8: A ve velké.
6: Tento týden si přijďte pro kilové maxi balení těstovin Panzány, velkou kilovou kávu Jihlavanka nebo 3-litrový syrup Jupí. Albert.
9: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
6: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Třeba špekáčky 100 gramů za 9,90 nebo Albert Camembert na grill 4 kusy za 99,90. Albert.
10: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
11: Vše pro skvělé grilování na jednom místě, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete birel různé druhy za 18,90. Camembert na grill balení za 79,90. A grilovací brikety z dřevěného uhlí za 49,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90 a Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Kaufland.
2: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
3: Připraveni na letní zážitky? Vydejte se stylově k vodě nebo elegantně na výlety. Z vody za nákupy se slevou až 57%. Penny.
4: Chicken banana. Chicken banana. Mimoni a příšerky dobývají KFC. Objev originální řadu Mimoni a Monstra. S 5 sběratelskými minifigurkami, které můžeš nalepit kamkoliv. Bude to monstrózně dobré. Mimoni a Monstra pouze v kinech a v KFC.
5: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
6: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
7: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
8: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
9: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
10: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
11: Třeba právě teď.
12: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu. A až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
13: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
14: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.

0: Pěk, Nikolo, to bych brala.
1: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
2: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
0: A fakt, že jo?
1: A ty jsi?
2: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám, mBank.
3: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
7: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
8: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
9: Vy a Vodafone TV? Dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
10: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
11: Tak ještě prosím srovnejte děti.
10: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
12: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky různé druhy za 89,90. Kaufland.
13: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
14: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
15: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
16: Borotalco Deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalco. Obejmi život.
17: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
18: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
17: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
19: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
17: Jasně.
20: Co je to virtuální baterie?
21: Virtuální baterie.
22: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
23: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
24: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
23: O co jde?
24: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl.
0: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.
1: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
2: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Tak co je s tím grillem?
1: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
2: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
1: A pak že jo?
0: Kdo to byl?
3: Influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně. Allegro.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
0: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
7: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyn nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Kaufland.
9: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz dva.
10: Tak ještě prosím srovnejte děti.
9: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
11: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
12: Vy a Vodafone TV? Dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
13: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou, jiní používají vanish gel.

0: který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
1: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
2: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
3: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
4: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
5: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
4: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
6: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
4: Jasně.
7: Co je to virtuální baterie?
8: Virtuální baterie.
9: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
10: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
11: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
10: O co jde?
11: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout-jde.
12: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká. Hellmann's.
13: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

0: Pěkný kolo, to bych brala.
1: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
2: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
0: A fakt, že jo?
3: A ty jsi?
2: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
8: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
9: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
10: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky různé druhy za 89,90. Kaufland.
11: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
12: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
13: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz dva.
14: Tak ještě prosím srovnejte děti.
13: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
15: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
16: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
17: Borotalko Deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
18: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
19: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
18: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
20: Třeba právě teď.
21: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
22: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
23: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
22: O co jde?
23: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.
0: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká. Hellmann's.
1: Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

0: Přivítejte Adama Mišíka,
1: Moniku Bagárovou,
0: Jakuba,
2: Rybo,
0: Tomáše Zástěru,
3: Mikýř,
0: Tereza,
3: Maško,
4: René Dan,
0: Monika Timková,
3: Petr,
0: Švancara,
3: Martin,
0: Hrano.
1: Jsme přátelé?
5: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
6: Nálikový látky, až po sadnutím přilnu.
7: Správně, jsi šikulka.
8: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
0: Pojďte se podívat.
9: Dej do ní svoji nabíječku.
0: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
10: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
5: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
4: Na tisíce produktů.
5: A máma se vždycky ráda odváže.
4: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
6: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
4: Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz dva.
8: Tak ještě prosím srovnejte děti.
7: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
9: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
10: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Kaufland.
11: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
12: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
13: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
14: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
15: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
16: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
17: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
18: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
17: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
19: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
17: Jasně.
20: Co je to virtuální baterie?
21: Virtuální baterie.
22: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
23: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
24: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
23: O co jde?
0: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl.
1: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout-jde.
2: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
3: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

0: Camel juice.
1: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba spotřebiče LG, jako beznámrazovou lednici s mrazákem, nebo set pračky a sušičky s parní funkcí. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
2: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kap Fermato. A zachutná to. Fermato. Chutná to.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90 a Senzodyn nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Kaufland.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
7: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
8: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální 4-úrovňovou ochranu rovnou proti 4 typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
9: Spousta letních receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc staropramen desítka světlé výčepní půl litru za 10,90. Penny.
10: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
11: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.

0: proče Galbány stále tu neoblíbenější značku syru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy, v každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden kolekce pro aktivní léto nyní za lepší ceny.
3: Jo, tady je vaše zásilka.
4: Chlape, je se všude.
3: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
4: Super.
5: Uložte se Sandiskem své zážitky do bezpečí a mějte je po ruce i na cestách. Datart.
6: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu. Prosím.
7: Wow, co se to děje?
8: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
9: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.

0: prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Chibok Office. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
2: Jedině od Chibo.
3: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
4: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
5: Beer Go!
4: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Beer Go Vital.
6: Očko tě zve do kina.
7: Jsem byl prostě mladý a blbej.
8: Byl jsi debil.
9: Tábor musí zůstat v rodině.
10: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí, místo táty.
11: Mě nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
12: Bacha, kluci, je to hygiena.
13: Kolikrát si děti koupou?
10: Myslíš za týden nebo za celý tábor?
14: Tak já bych teda zůstala, jestli si to myslel vážně.
9: Ale po druhý už to samou chybu neudělám.
15: Přivítejte Adama Mišíka,
16: Moniku Bakárovou,
15: Jakuba,
16: Rybo,
15: Tomáše Zástěru,
16: Mikýř,
15: Tereza,
16: Maško,
15: René Dan,
16: Monika Timková,
15: Petr,
16: Švancara,
15: Martin,
16: Hrano.
17: Jsme přátelé?
18: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
19: Nálikový látky až po sadnotým přelnu.
20: Správně, jsi šikulka.
21: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
22: Pojďte se podívat.
23: A dej do ní svoji navíječku.
24: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
25: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba spotřebiče LG, jako beznámrazovou lednici s mrazákem, nebo set pračky a sušičky s parní funkcí. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato, chutná to.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden proud, obrať proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky různé druhy za 89,90. Kaufland.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.

0: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
1: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
2: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
3: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
4: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
5: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden šunka dušená v páři za 19,90 a Nivea sprchový gel za 39,90. Bila.
6: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální čtyřúrovňovou ochranu rovnou proti čtyřem typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
7: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden kolekce pro aktivní léto nyní za lepší ceny.
8: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
9: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
10: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
11: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
9: Prosím.
12: Wow, co se to děje?
13: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
14: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
15: Jedině od Chibo.
16: Tady je vaše zásilka.
17: Chlape, jsi všude.
16: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
17: Super, tak hezký den.
18: Vám taky!
19: Richard. Vyzvednutí po celém Česku rychlostí blesku. Datart.

0: Očko tě zve do kina.
1: Jsem byl prostě mladý a blbej.
2: Byl jsi debil.
3: Tábor musí zůstat v rodině.
4: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí, místo táty.
5: Mě nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
6: Bacha, kluci, je to hygiena.
7: Kolikrát si děti koupou?
4: Myslíš za týden nebo za celý tábor?
2: Tak já bych teda zůstala, jestli si to myslel vážně.
3: Ale po druhý už to samou chybu neudělám.
8: Přivítejte Adama Mišíka,
9: Monikuba Gárovou,
8: Jakuba,
9: Rybo,
8: Tomáše Zástěru,
9: Mikýř,
8: Tereza,
9: Maško,
8: René Dan,
9: Monika Tymková,
8: Petr,
9: Švancara,
8: Martin,
9: Hrada.
10: Jsme přátelé?
11: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
12: Návykový látky až po samotným přelnu.
13: Správně, jsi šikulka.
14: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
15: Pojďte se podívat.
16: Dej do ní svoji nabíječku.
17: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
18: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: popsaný papír. Peza.
1: Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minu, tak má vepsaný svůj příběh, taky nějakou vlastní cenu, taky nějaký vlastní stres, postavenou vlastní stěnu.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
2: Ty máš vždycky něco v rukávu.
3: Mám M-Bank.
1: M-Bank. Velká malá vítězství.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
5: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
4: Na tisíce produktů.
5: A máma se vždycky ráda odváže.
4: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
6: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
4: Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout.

0: umělý Vanish Gel zatočí se spornami a vrátí prádlu zářivou bělost.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden prout, obrať prout s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky různé druhy za 89,90. Kaufland.
2: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
3: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
4: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
5: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
6: Tak nám to zase zvedli, Řinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
7: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
6: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
8: Třeba právě teď.
9: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
10: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
11: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
10: O co jde?
11: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.
12: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
13: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

0: Kuz FIFA World Cup Meal.
1: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
2: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
1: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
0: Pravda. Spravedlnost.
3: I know it's pretty colorful, but that's just so everyone knows we're good.
0: Nebo tak.
4: Ouch.
0: Supergirl. Právě v kinech.
5: Přivítejte Adama Mišíka,
6: Moniku Bakárovou,
5: Jakuba,
6: Rybo,
5: Tomáše Zástěru,
6: Mikýř,
5: Tereza,
6: Maško,
5: René Dang,
6: Monika Timková,
5: Petr,
6: Švancara,
5: Martin,
6: Hrano.
7: Jsme přátelé?
8: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
7: Nájkový látky až po sadnotním přelnu.
9: Správně, jsi šikulka.
10: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
11: Pojďte se podívat.
12: Dej do ní svoji nabíječku.
13: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
14: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
5: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
4: Na tisíce produktů.
5: A máma se vždycky ráda odváže.
4: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
6: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
4: Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za

0: 124,90 a Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Kaufland.
1: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
2: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
3: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
4: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
5: Tak ještě prosím srovnejte děti.
4: Rixo.cz. Jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
6: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
7: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
8: Borotalko Deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
9: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
10: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
9: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
11: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
9: Jasně.
12: Co je to virtuální baterie?
13: Virtuální baterie.
14: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
15: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
16: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
15: O co jde?
16: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl.
17: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout-jde.
18: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
19: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
6: Přivítejte Adama Mišíka,
7: Monikuba Gárovou,
6: Jakuba,
7: Rybo,
6: Tomáše Zástěru,
7: Mikýř,
6: Tereza,
7: Maškova,
6: René Dan,
7: Monika Tymkova,
6: Petr,
7: Švancara,
6: Martin,
7: Hrada.
2: Jsme přátelé?
5: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
4: Návykový látky až po samotným přelnu.
1: Správně, jsi šikulka.
14: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
13: Pojďte se podívat.
10: Dej do ní svoji navíječku.
15: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
9: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: na třeba zítra.
1: Vracím se zpátky k nám a cestou počítám.

0: 你让你干好坏
1: This place is amazing.
2: Buckle up, pups.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
3: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
2: Na tisíce produktů.
3: A máma se vždycky ráda odváže.
2: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
4: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
2: Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky různé druhy za 89,90. Kaufland.
7: Získejte v Penny Extra body na letní výbavu Vives s tímto produktem. Krém na ruce Indulona XL 100 ml, jeden bod navíc. Penny.
8: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
9: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
10: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný.

0: Obejmi život.
1: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
2: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
3: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
2: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
4: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
2: Jasně.
5: Co je to virtuální baterie?
6: Virtuální baterie.
7: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
8: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
9: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
8: O co jde?
9: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl.
10: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout-jde.
11: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
12: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší.

0: FIFA World Cup Meal.
1: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
2: No to půjde těžko bez křídel.
1: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
2: Aha, a jak asi?
1: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
2: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
3: Red Bull vám dává křídla. Ale jen když ho piješ.
1: Ah.

0: 42-letý pizzař Braňo z Bratislavy se minule v kabince moc dlouho neohřál. Ale teď bude konečně sám hodnotit a vybírat.
1: Tak těž aj nohy se mi páčí a stěhna, jde to tak do očka. Keby si si to upravil, žlutý box, tak máš ho aj väčší. Ale je to v pohode.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už dnes ve 22 hodin.
2: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. AT-Z paráda na Očko Star.

0: noća za jutra.
1: Vracím se zpátky k nám.

0: Ochutnejte italské speciality a přijďte si pro produkty značky Italiamo na váš stůl. Od pondělí v Lidlu najdete grana padano za 69,90, mascarpone za 68,90 a aliny prosecco za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
3: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
2: Na tisíce produktů.
3: A máma se vždycky ráda odváže.
2: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
4: A já kůň, ten pro víc zhlédnutí.
2: Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90 a Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Kaufland.
9: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
10: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
11: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
12: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
13: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
14: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
15: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
14: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
16: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
14: Jasně.
17: Co je to virtuální baterie?
18: Virtuální baterie.
19: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
20: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
21: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
20: O co jde?
21: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.
6: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
7: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

0: 42-letý pizzař Braňo z Bratislavy se minule v kabince moc dlouho neohřál. Ale teď bude konečně sám hodnotit a vybírat.
1: Tak těž aj nohy se mi páčí a stěhna, jde to tak do očka. Keby si si to upravil, žlutý box, tak máš ho aj väčší. Ale je to pohoda.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už dnes ve 22 hodin.
2: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. 80s Hit Paráda na Očko Star.

chci ho znova pustit, už ne.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba produkty Bioderma, jako opalovací sprej s vysokým SPF 50 nebo sklidňující krém po opalování. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
2: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
3: Ano. Ano. Ano.
2: A tohle?
3: Mm-hmm.
2: A tohle?
4: Ano.
5: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: A tohle?
6: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
7: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
8: Ty máš vždycky něco v rukávu.
9: Mám M-Bank.
7: M-Bank. Velká malá vítězství.
10: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
11: Tak, co je s tím grillem?
12: Grídek. Koupím ho, až bude v akci.
11: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
12: A pak, že jo?
11: Kdo to byl?
13: Jsem influencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně.
14: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
15: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
16: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
17: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
16: O co jde?
17: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.
18: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava. Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
19: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
20: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
21: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.
22: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
23: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
24: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
23: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
25: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
23: Jasně.
26: Co je to virtuální baterie?
27: Virtuální baterie ukládá...
28: Na
0: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
1: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
3: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči.
4: Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci.
8: Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.
9: Když levně, tak Tesco. Nyní cena pro všechny 74,90 vepřová pečeně kilo a Tesco vejce 30 kusů za 109,90. Tesco, počítejte s námi.
26: Očko tě zve do kina.
27: Jsem byl prostě mladý a blbej.
28: Byl jsi debil.
29: Tábor musí zůstat v rodině.
30: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí, místo táty.
31: Mě nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
32: Bacha, kluci, je tu hygiena.
33: Kolikrát si děti koupou?
30: Myslíš za týden nebo za celý tábor?
34: Tak já bych teda zůstala, jestli si to myslel vážně.
29: Ale po druhý už to samou chybu neudělám.
35: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
36: Ty prďo.
37: Wow.
38: Prosím.
35: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
39: Akorát ho chytit.
40: Zaujímavé.
35: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: doma. Velké spotřebiče doručíme po celé čera. Kup třeba spotřebiče LG, jako beznámrazovou lednici s mrazákem, nebo set pračky a sušičky s parní funkcí. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodin nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Kaufland.
3: Velké vítězství může začít malým gestem.
4: Už jsem myslela, že někoho máš?
5: Mám. Mbank.
3: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
6: Esence od Matony. Spojení přírodní minerální vody Matony s esencí ovoce. Osvěžení bez tíže. Bez cukru a bez sladidel. Nechte se unést příchutí tropického manga. Bez cukru a bez sladidel.

0: Klinkus FIFA World Cup Meal.
1: Pani Zajíčková, váš účet byl napaden. Musíte své peníze
2: převést na bezpečný účet.
3: A kdo volá?
1: Vaše bankéřka.
3: Bankéřka? Tak mi pošlete vaše ověření.
4: Ověření? Co? Nemáte?
5: Cože?
4: Tak tu máte.
6: S aplikací KB Plus máte své finance vždy po ruce. Ověření bankéře, účty i další služby. Komerční banka.
7: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
8: Ve Vodafone Business navrhujeme technologie přímo pro vás. Ať jsou vaše data v bezpečí a vy můžete inovovat. Ať váš business nestojí, když jste v pohybu. A ať díky digitalizaci fungujete s jistotou a naplno.
9: Tak nechte Vodafone, ať pomůže růst i vašemu biznesu.
8: Tak na ještě lepší spojení. Vodafone Business.
10: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lasers for the game.
11: Let's go to the store then.
10: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had Lays, you can come with us.
12: She has them!
13: Trying to get the whole card in.
10: Welcome.
14: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
15: Birgo!
14: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
16: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
17: Naučte své děti lépe hospodařit.
18: My už to měsme.
17: Založte jim dětský spořící účet s bonusem 500 korun a sazbou 4% ročně. Komerční banka.
19: Dobrej, 1 giga kombo s hranolkama.
20: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
19: Jo, jasně, tak 1 giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obyč tarify.
21: Tati!
19: Neomezený tarify.
22: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
23: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
24: Už jsi byl na tobogánu?
25: Jasně, nejsem žádná bačkora.
23: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%.

0: Thanks.
1: Please be back. Please be back. Henri, again.
2: Asi?
3: Čím malo na or.
4: Získej jeden ze šesti legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
5: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
6: Já taky.
7: My taky.
8: Já taky.
9: Úsměv.
10: iPhone.
11: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
12: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Pizza Ristorante při koupi od 2 kusů za 49,90 za kus a okurky z Noimia za 28,90. Byla.
13: Dvouletý pizzař Braňo z Bratislavy se minule v kabince moc dlouho neohřál. Ale teď bude konečně sám hodnotit a vybírat.
14: Tak těž aj nohy se mi páčí a stěhna, jde to tak do očka. Keby si si to upravil, žlutý box, tak máš ho aj větší. Ale je to v pohodě.
13: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už dnes ve 22 hodin.
4: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. 80s Hit Paráda na Očko Star.

Peza. Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minu, tak má vepsaný svůj příběh, taky nějakou vlastní cenu, taky nějaký vlastní stres, postavenou vlastní stěnu.

push your muscle, push your game on, but I don't. Yeah.

0: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
1: Ano. Ano. Ano.
0: A tohle?
1: Mm-hmm.
0: A tohle?
2: Ano.
3: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
0: A tohle?
3: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM. Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
4: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.
5: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
6: Pěkný kolo, to bych brala.
7: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
8: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
6: A fakt, že jo?
7: A ty jsi?
8: Zenfluencer, ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
9: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
10: Ty máš vždycky něco v rukávu.
11: Mám M-Bank.
9: M-Bank. Velká malá vítězství.
12: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
13: We have been formally introduced.
14: Pravda. Spravedlnost.
15: I know it's pretty colorful, but that's just so everyone knows we're good.
14: Nebo tak.
13: Ouch.
14: Supergirl. Právě v kinech.
16: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet, ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
17: Vybírejte s těmi, kteří vám rozumí. Třeba novinku Xiaomi 17T se špičkovou kamerou a za zvýhodněnou cenu. Tak si pro svůj nový telefon přijďte k nám. T-Mobile.

0: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
1: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava. Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
2: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
3: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
2: O co jde?
3: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.

0: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
1: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
0: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
2: Jsou chvíle, kdy přestávat kouřit může být těžké. Chvíle, kdy samotná vůle nestačí. V těchto chvílích mohou pomoci léčivé přípravky Nicorette. Nicorette spray potlačí touhu po cigaretě již za 30 sekund. Přestaňte kouřit jednou provždy s Nicorette.
3: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
4: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
3: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
5: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
3: Jasně.
6: Co je to virtuální baterie?
7: Virtuální baterie.
8: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
9: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
10: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
11: Vítej u nás v Naked Attraction.
12: Někdo říká, že je láska slepá.
13: Tam něco vidím.
14: Pěknou dlouhou předkočku.
13: Masakr.
12: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
13: Wow, pěkně.
12: Naked Attraction Česko a Slovensko.
15: Tenhle pohled miluji.
12: Už dnes ve 22 hodin.
16: 80kové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

Čas ubíhá pomalu, koukám do ulice, letadlo na nebi září. Kam asi míří, až lidi vystoupí, budou se opíjet na nočních plážích. Budou se milovat, svítí se horizont za mořem jako tvý víčka. Rád bych tvý tělo, jak sochu z mramoru, na slunci dlaně mi hýčkal. Tašky mám zbalený, nádobí v řezu se hromadí a kafe stydne. Říkám si odjedu, ale ne bez tebe na konci tohohle týdne. Něco mě tlačí, říká odejdi, zažij všechny ty místa. Tam, kde pak lodě vyráží do

Horký jsou noci, jak písek na pláži, slyším ozvěny města. Myšlenky utíkají za tebou, nevím, jak s nimi, Sáro, mám přestat. Já zažil tu vztahy, co netíží, přichází jak vlny a zase mizí. Já bych pochopil, že je to iluze, co je mi kompletně cizí. Každá skladba brzy dohraje, naší si přehrávám věčně. Někdy člověk udělá chyby, i když je udělat nechce. Říkala jsi, v ráji narazíš na sebe, před sebou nedá se utíct. Měla si pravdu, bylo to šíleně bláhový a já to zkusil. Nejde mi tu spát, mám tě stále rád, ten pocit nezměnila.

0: Když vidíte Albert, neporazitelné. Levnější nehledejte.
1: Vodní meloun kilo u nás s apkou za 11,90, jeho české máslo s apkou za 39,90 a Lipánek za 16,90. Albert.
2: Jaká je vaše zkušenost s vaginální suchostí?
3: Trápilo mě svědění a pálení.
4: Bylo to strašně nepříjemné po celou dobu.
2: Dokonce i sex se stal bolestivým.
5: Vagisan zafungoval okamžitě.
2: Nyní je to tak, jak to bylo před menopauzou.
4: Vagisan. Pro rychlou úlevu od vaginální suchosti již po prvním použití.
6: Tak, co je s tím grillem?
7: Krýdek. Koupím ho, až bude v akci.
6: Proč čekat? Na Allegro jsou vždycky nízké ceny.
7: A pak, že jo?
8: Kdo to byl?
9: Senfluencer, ten přes ceny. Užívej si víc, co méně.
10: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
11: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
12: Ty máš vždycky něco v rukávu.
13: Mám M-Bank.
11: M-Bank. Velká malá vítězství.
14: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
15: We have been formally introduced.
16: Pravda. Spravedlnost.
17: I know it's pretty colorful, but that's just so everyone knows we're good.
16: Nebo tak.
15: Ouch.
16: Supergirl. Právě v kinech.
18: Snažím se zhubnout, ale... prostě se mi to nedaří.
19: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Více na e.lily/zhubnout jde.
20: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
21: Namražený. Jägermeister Orange je jemný, ovocný, chuť, kterou chceš sdílet, ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný Jägermeister Orange.
22: A je to tady.
23: Šediny?
22: Ne,
23: mé vlasy potřebují obarvit.
24: Objevte Excellence Nudes bez amoniaku s mikrokeratinem pro dvakrát silnější vlasy a až 100% krytí šedin. Sluší všem. Excellence Nudes od L'Oréal Paris.
25: Protože vy za to stojíte. Potřebujete rychle zakrýt šediny? Můj tip? Magic Retouch od L'Oréal Paris.
26: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
21: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
27: Dobrej. Jedno giga kombo s hranolkama.
28: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
27: Jo, jasně, tak jedno gigakombo s pevným internetem a k tomu 4 obič tarify.
29: Tati!
27: Neomezený tarify.
30: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
31: Přinesla jsem oplatky. No, jsou dvě a úplně stejný. Jako my? My rozhodně nejsme úplně stejný.
32: Pozvala jsem Adélu, Jakuba, Emu, Matyho, Elišku, Terku, Toma.
33: Naštěstí v balení Minis je dost oplatek pro všechny. Novinka Minis, kávenky, kakaové řezy a vesna. Jedna určitě nestačí.
34: Tati, jak fungují klíče? Jak je velký vesmír?
35: Větší, než si myslíš.
34: Proč prší?
0: Aby se starý cítil příjemně.
34: Jak to, že znáš všechny ulice? Kdy budu mít bratříčka?
1: Dorazili jste do cíle.
0: Tak jo, jsme tady.
2: Odpovím na všechny otázky. Hyundai Tucson.
3: Nyní od necelých 600 tisíc nebo od 6 199 korun měsíčně.
4: Většinu věcí zvládneme snáze společně. Když se o riziko podělíme, vše je rázem jednodušší. To je náš princip v Unika. Lepší život společně. Unika.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
6: Jihočeské mléko u nás apkou za 12,90, pizza Ristorante s apkou za 49,90 a Mionito Prosecco při koupi dvou a více kusů za 109,90. Albert.

0: 42-letý pizzař Braňo z Bratislavy se minule v kabince moc dlouho neohřál. Ale teď bude konečně sám hodnotit a vybírat.
1: Tak těž aj nohy se mi páčí a stěhna, jde to tak do očka. Keby si si to upravil, žlutý box, tak máš aj větší. Ale je to pohoda.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už dnes ve 22 hodin.

syn. Shit. Celý město v plamenech, lidi si fotí jak hoří, ale nikdo nehasí. Boj stresný navenek, dělej, že nic nebolí, ale chtěli se zabít. Ukaž mi kámen, co tě trefil, já ti ukážu toho, kdo po tobě hodil. Man. Všichni se tu známe, někdo se tu narodil, každý

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba spotřebiče LG, jako beznámrazovou lednici s mrazákem, nebo set pračky a sušičky s parní funkcí. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden proud, obrať proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky různé druhy za 89,90. Kaufland.
5: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato. Chutná to.
6: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159.

0: dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
1: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
2: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
3: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku syru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
4: Spousta letních receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc čerstvá vejce z podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 34,90. Penny.
5: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
6: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden kolekce pro aktivní léto nyní za lepší ceny.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Prosím.
2: Wow, co se to děje?
3: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj.
3: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pošlete vysoké ceny k ledu se slevou 20% na beznámrazovou lednici LG.
5: Hned tam jedu.
4: Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
7: Jedině od Chibo.
8: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid.
9: Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu.
8: I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
10: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
11: Letý pisař Braňo z Bratislavy se minule v kabince moc dlouho neohřál. Ale teď bude konečně sám hodnotit a vybírat.
12: Tak těž aj nohy se mi páčí a stěhna, jde to tak do očka. Keby si si to upravil, žlutý box, tak máš aj větší. Ale je to pohoda.
11: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už dnes ve 22 hodin.
13: Přivítejte Adama Mišíka,
14: Moniku Bagárovou,
13: Jakuba,
14: Rybo,
13: Tomáše Zástěru,
14: Nikýř,
13: Tereza,
14: Maškova,
13: René Dan,
14: Monika Tymková,
13: Petr,
14: Švancara,
13: Martin,
14: Hrana!

0: Jsme přátelé?
1: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
2: Nálikový látky až po samotným přelnu.
3: Správně, jsi šikulka.
4: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
5: Pojďte se podívat.
6: Dej do ní svoji nabíječku.
7: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
8: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: runway.
1: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba spotřebiče LG, jako beznámrazovou lednici s mrazákem, nebo set pračky a sušičky s parní funkcí. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
2: Když se bříško v noci zmenší, plenky mohou protékat a na pokožce děťátka zanechat pocit vlhkosti. Vyzkoušejte plenkové kalhotky Pampers Pants s dokonale padnoucím pružným pasem. Přizpůsobují se tvaru bříška a absorbují vlhkost, kterou zadržují uvnitř. Pampers Pants.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90 a Senzodyn nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Kaufland.
4: Antiperspiranty Nivea Black and White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black and White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black and White Authentic a Epic Night. Inovace v péči proti vrázkám. Eucerin ultralehký denní krém SPF 50. Kolagen Elastin Complex vrací pleti pružnost a Thiamidol redukuje pigmentové skvrny. Pružnější a sjednocená pleť již za 4 týdny. A nyní sleva 30% na všechny produkty od značky Eucerin.
5: Prosečník, který není spocený.
6: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
7: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
8: Velké vítězství může začít malým gestem.
9: Jsem myslela, že někoho máš?
10: Mám. Mbank.
8: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.

0: Focus FIFA World Cup Meal.
1: Vysušuje vám teplo vlasy? Nový krém Pantene Heat and Glow. Naše složení díky teplu uvolňuje 4x více živin pro V. Proměňte suché vlasy v hydratované. Udělejte z tepla svého spojence. Pro hebké, lesklé a zdravé vlasy. Non-stop hydratace aktivovaná teplem. Pantene.
2: Už jsi byl na tobogánu?
3: Jasně, nejsem žádná bačkora.
4: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%.
5: Thanks. Please get back to me. Please get back to me. All the way. Again.
6: Asi?
7: Sin balón ahora.
0: Získej jeden ze šesti legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
8: Do domácností našich zákazníků dodáváme klid. Klid při užívání plynu i elektřiny, klid díky dlouhodobě výhodným cenám a jen s námi máte nově klid i díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect.
9: Nejde elektřina.
8: Takže i kdyby vás zaskočila nečekaná havárie spojená s dodávkou energií, můžete být v klidu. Innogy.
10: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší.

0: Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
1: Sjednejte si účet zdarma a získejte bonus až 4000 korun pro nové klienty. Komerční banka.
2: Datart nákupy. Nenechte si uletět až 50% slevy na elektro během Datart nákupů. Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
4: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
5: No to půjde těžko bez křídel.
4: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napijem.
5: Aha, a jak asi?
4: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
5: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
6: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
7: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz dva.
8: Tak ještě prosím srovnejte děti.
7: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
9: Čtyřicetidvouletý pizzař Braňo z Bratislavy se minule v kabince moc dlouho neohřál. Ale teď bude konečně sám hodnotit a vybírat.
10: Tak těž aj nohy se mi páčí a stěhna, jde to tak do očka. Keby si si to upravil, žlutý box, tak máš ho aj větší. Ale je to v pohodě.
9: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už dnes ve 22 hodin.
11: Přivítejte Adama Mišíka,
12: Moniku Bakárovou,
11: Jakuba,
12: Rybo,
11: Tomáše Zástěru,
12: Mikýř,
11: Tereza,
12: Maško,
11: René Dan,
12: Monika Timková,
11: Petr,
12: Švancara,
11: Martin,
12: Hrano.
13: Jsme přátelé?
14: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
15: Nálikový látky až po sadnotním přelnu.
16: Správně, jsi šikulka.
17: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
18: Pojďte se podívat.
19: Dej do ní svoji navíječku.
20: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
21: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba spotřebiče LG, jako beznámrazovou lednici s mrazákem, nebo set pračky a sušičky s parní funkcí. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden prout, obrať prout s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky různé druhy za 89,90. Kaufland.
5: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
6: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
7: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku syru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány. Číslo 1 v Itálii.
8: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
9: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
10: Připraveni na letní zážitky? Vydejte se stylově k vodě nebo elegantně na výlety. Z vody za nákupy se slevou až 57%. Penny.
9: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
11: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden kolekce pro aktivní léto nyní za lepší ceny.
12: Prosím.
13: Wow, co se to děje?
14: Přičichni se k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
15: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
11: Jedině od Chibo.
16: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
12: Ahoj.
17: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
18: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
2: Jo, tady je vaše zásilka.
3: Chlape, je se všude.
2: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
3: Super.
4: Uložte se SanDiskem své zážitky do bezpečí a mějte je po ruce i na cestách. Datard.
5: Dvouletý pisař Braňo z Bratislavy se minule v kabince moc dlouho neohřál. Ale teď bude konečně sám hodnotit a vybírat.
6: Tak těž aj nohy se mi páčí a stěhna, jde to tak do očka. Keby si si to upravil, žlutý box, tak máš aj větší. Ale je to pohoda.
5: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už dnes ve 22 hodin.

Na pláži v písku leželo srdce, umývalo ho moře. Tak jsem si říkal, bude-li hořet, trochu jsem se bál.

0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba spotřebiče LG, jako beznámrazovou lednici s mrazákem, nebo set pračky a sušičky s parní funkcí. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.

0: Inkuus FIFA World Cup Meal.
1: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: Už jsi byl na tobogánu?
3: Jasně, nejsem žádná bačkora.
4: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%.

0: Thanks.
1: Please get back to me. Please get back to me. Hungry again.
2: Asi?
3: Čím valo na or.
4: Získej jeden ze šesti legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
5: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
6: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
4: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
7: JISK nabízí vše pro vaše venkovní prostory. Sleva až 50% na zahradní sety. Sleva až 50% na květináče a truhlíky. JISK – Scandinavian Sleeping and Living.
8: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
9: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají Vanish Gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
10: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý Vanish Gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
11: Dopolední svačinka pro celou rodinu? Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
12: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
13: Má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte akci 2 plus 1 zdarma na deodoranty a antiperspiranty. Nebo kupte vlasovou péči Elsev za 79,90 a prací prostředky Ariel za nejcenu 369 korun. Nakupujte i v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
14: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat. To musíte zažít.
15: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
16: Beer Go!
15: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Beer Go Vital.
4: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
17: Očko ti doporučuje.
18: Colors of Ostrava. 4 dny, jedno město, nekonečno zážitků. 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Teddy Swims, Lord a taky Melting Pot. Fórum o světě kolem nás i v nás. Colors of Ostrava. Místo, kde musíte být.
19: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality.

0: Ty show přichází s druhou sérií.
1: Ty prďo.
2: Wow. Prosím.
0: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
2: Akorát ho chytit.
3: Zaujímavé.
0: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.

0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba spotřebiče LG, jako beznámrazovou lednici s mrazákem, nebo set pračky a sušičky s parní funkcí. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Etkra.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Kaufland.
3: Hellmann's. Všechno je vedlejší.

0: Dej si to nejlepší. Hellmann's.
1: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
5: Spousta letních receptů v novém čísle z Penny u stolu. A navíc staropramen desítka světlé výčepní půl litru za 10,90. Penny.
6: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
7: Bonbon? Bonbon?
8: Feel bonbon.
9: Ricola. Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při olení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
10: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
11: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů.
12: Nový Jar 30 Minute Miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30 Minute Miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
13: Nakup tablety do myčky Jar na alza.cz.
14: Red Bull vám dává křídla.
15: Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.
16: Datart vyhlašuje Datart nákupy s exkluzivními slevami. Pošlete vysoké ceny k ledu se slevou 20% na beznámrazovou lednici LG.
17: Hned tam jedu.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3 000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
2: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro kontobariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
3: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
4: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B.

0: Očko tě zve do kina.
1: Já jsem byl prostě mladý a blbej.
2: Byl jsi debil.
3: Tábor musí zůstat v rodině.
4: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí, místo táty.
5: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
6: Bacha, kluci, je to hygiena.
7: Kolikrát si děti koupou?
4: Myslíš za týden nebo za celý tábor?
2: Tak já bych teda zůstala, jestli si to myslel vážně.
3: Ale po druhý už to samou chybu neudělám.
8: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
9: Ty prď.
10: Wow. Prosím.
8: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
11: Akorát ho chytit.
12: Zaujímavé.
8: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
13: Přivítejte Adama Mišíka,
14: Moniku Bagárovou,
13: Jakuba,
14: Rybo,
13: Tomáše Zástěru,
14: Mikýř,
13: Tereza,
14: Maško,
13: René Dan,
14: Monika Tymková,
13: Petr,
14: Švancara,
13: Martin,
14: Hrana.
15: Jsme přátelé?
16: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
17: Nálikový látky až po sadnutím přelnu.
18: Správně, jsi šikulka.
19: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
20: Pojďte se podívat.
21: Dej do ní svoji nabíječku.
22: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
23: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba spotřebiče LG, jako beznámrazovou lednici s mrazákem, nebo set pračky a sušičky s parní funkcí. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.

0: FIFA World Cup Meal.
1: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: ¿Así?
3: Sin balón ahora.

0: Získej jeden ze šesti legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal. I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
1: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
2: Ano. Ano. Ano.
1: A tohle?
2: Mm-hmm.
1: A tohle?
3: Ano.
4: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: A tohle?
4: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
5: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
6: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina, čistá energie z přírody.
7: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
8: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
9: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
10: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Watchtower. Life's good. LG.
11: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
12: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat. To musíte zažít.
13: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
14: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obej mi život.
15: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava. Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, nalaď se na pozitivní vlnu.
16: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochrannou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
17: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
18: Birgo!
17: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.

0: 42-letý pizzař Braňo z Bratislavy se minule v kabince moc dlouho neohřál. Ale teď bude konečně sám hodnotit a vybírat.
1: Tak těže aj nohy se mi páčí a stěhna, jde to tak do očka. Keby si si to upravil, žlutý box, tak máš ho aj väčší. Ale je to pohoda.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už dnes ve 22 hodin.
2: Přivítejte Adama Mišíka,
3: Moniku Bakárovou,
2: Jakuba
3: Rybo,
2: Tomáše Zástěru,
3: Mikýř,
2: Tereza
3: Mašková,
2: René Dan,
3: Monika Tymková,
2: Petr
3: Švancara,
2: Martin
3: Hrana.
2: Jsme přátelé?

0: objektivní hra ze slovem péro, že jo?
1: Návykové látky až po samotným přelnu.
2: Správně, jsi šikulka.
3: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
4: Pojďte se podívat.
5: Nech do ní svoji navíječku.
6: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
7: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. A nově také Ocutane Allergo. Kapky specializované na oční alergie. Ocutane. První pomoc pro vaše oči.

Hračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé čera. Kup třeba spotřebiče LG, jako beznámrazovou lednici s mrazákem, nebo set pračky a sušičky s parní funkcí. Vyneseme, namontujeme, vyber si.

0: CZ.
1: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bright Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden proud, obrať proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky různé druhy za 89,90. Kaufland.
3: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
4: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
0: Nakup tablety do myčky Jar na alza.cz.
5: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
6: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
7: Připraveni na letní zážitky? Na výlety s Penny vždy výhodněji. A navíc v akci? Káva Jihlavanka Standard, kilo za 199,90. Penny.
8: Velké vítězství může začít malým gestem.
9: Už jsem myslela, že někoho máš?
10: Mám. Mbank.
8: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
11: Dobrý por. Auvajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
12: Red Bull vám dává křídla. Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.
13: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
14: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
15: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
16: Bonbon? Bonbon.
17: Feel bonbon.
18: Ricola.
19: Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambipur do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur do koupelny. Výhodné nabídky na značku Ambipur najdete nyní v drogeriích Teta.
20: Oral-B!
21: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
2: Už jsi byl na tobogánu?
3: Jasně, nejsem žádná bačkora.
4: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%.
5: Sluneční ochrana, která předběhla svou dobu. Nivea Sun Protect & Moisture s technologií Citracell Protect chrání pokožku na povrchu i uvnitř. Nivea Sun, značka sluneční kosmetiky číslo 1 na světě.
6: Jo, tady je vaše zásilka.
7: Chlape, jsi všude.
6: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
7: Super, tak hezký den.
8: Vám taky!
9: Richard, vyzvednutí po celém Česku, rychlostí blesku. Datart.

0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba spotřebiče LG, jako beznámrazovou lednici s mrazákem, nebo set pračky a sušičky s parní funkcí. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.

0: Us FIFA World Cup Meal.
1: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
2: Už jsi byl na tobogánu?
3: Jasně, nejsem žádná bačkora.
4: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%.
5: Thanks. Please get back to me. All the way again.
6: Asi?
7: Sin balón ahora.
0: Získej jeden ze šesti legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
8: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
9: Esence od Matony. Spojení přírodní minerální vody Matony s esencí ovoce. Osvěžení bez tíže. Bez cukru a bez sladidel. Nechte se unést příchutí tropického manga. Bez cukru a bez sladidel.
10: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.
11: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
12: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
13: Ha, moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
14: Birgo!
13: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
15: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte akci 2 plus 1 zdarma na deodoranty a antiperspiranty. Nebo kupte sprchové gely Nivea za nejcenu 49,90 a zubní pasty Elmex také za nejcenu 69,90. Nakupujte i v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
16: Kam ta tržba mizí?
17: Poplatky. Za vedení účtu, za příchozí platby.
16: A dost.
17: Příchozí platby.
18: Založte si podnikatelský účet zdarma. Ať už vám zbytečné poplatky nežerou vaše peníze. Komerční banka.
19: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
20: Let's go to the store then.
21: Hi, how you doing?
19: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
21: She has them!
22: Way to get the whole card in.
19: Welcome.
23: Dobrej, jedno giga kombo s hranolkama.
24: Pane, ale tady jste ve Vodafonu.
23: Jo, jasně, tak jedno giga kombo s pevným internetem a k tomu 4 obič tarify.
24: Tati!
23: Neomezený tarify.
25: Čím víc služeb u nás máte, tím víc ušetříte. Třeba neomezený tarif v gigakombu už od 489 korun. Stavte se v naší prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
26: JISK nabízí vše pro vaše venkovní prostory. Pořiďte si zahradní křeslo za 2500 korun, sleva 50%. A zastříňte jej závěsným slunečníkem za 4500 korun, sleva 40%. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
27: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.

0: 42-letý pisař Braňo z Bratislavy se minule v kabince moc dlouho neohřál. Ale teď bude konečně sám hodnotit a vybírat.
1: Tak těž aj nohy se mi páčí a stěhna, jde to tak do očka. Keby si si to upravil, žlutý box, tak máš ho aj väčší. Ale je to v pohodě.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už dnes ve 22 hodin.

0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba spotřebiče LG, jako beznámrazovou lednici s mrazákem, nebo set pračky a sušičky s parní funkcí. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato, chutná to.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90 a Senzodyn nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Kaufland.
3: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
4: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
5: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
6: Velké vítězství může začít malým gestem.
7: Už jsem myslela, že někoho máš?
8: Mám, mBank.
6: Mějte ji i vy. A zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
9: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
10: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu.
11: Spousta letních receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc čerstvá vejce z Podestýlky Karlova Koruna 10 kusů za 34,90. Penny.
12: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální 4-úrovňovou ochranu rovnou proti 4 typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
13: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
14: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden kolekce pro aktivní léto nyní za lepší ceny.
15: Prosím.
16: Wow, co se to děje?
17: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
18: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
19: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
20: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
21: Díky Moneybacku snadno ušetříte, třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
22: Jo, tady je vaše zásilka.
23: Chlape,
0: Jste všude.
15: Vždyť máme 20 000 výdenních míst.
0: Super.
22: Uložte se Sandiskem své zážitky do bezpečí a mějte je po ruce i na cestách. Datart.
23: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Vítej u nás v Naked Attraction.
2: Někdo říká, že je láska slepá.
3: Tam něco vidím.
4: Pěknou dlouhou předkošku.
3: Masakr.
2: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
1: Wow, pěkně.
2: Naked Attraction Česko a Slovensko.
5: Tenhle pohled miluji.
2: Už dnes ve 22 hodin.
6: Přivítejte Adama Mišíka,
7: Moniku Bagárovou,
6: Jakuba,
7: Rybo,
6: Tomáše Zástěru,
7: Mikýř,
6: Tereza,
7: Maško,
6: René Dan,
7: Monika Tymková,
6: Petr,
7: Švancara,
6: Martin,
7: Hrano.
8: Jsme přátelé?
9: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
10: Nájkový látky až po samotným přelnu.
11: Správně, jsi šikulka.
12: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
13: Pojďte se podívat.
14: Dej do ní svoji navíječku.
15: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
16: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

Vou que volto, delícia. Ai, ai.

Quero ver a galera comigo, vai.

te pego, viu, delícia? Nossa! Ai, se eu te pego.

0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba spotřebiče LG, jako beznámrazovou lednici s mrazákem, nebo set pračky a sušičky s parní funkcí. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.

0: FIFA World Cup Meal.
1: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.
2: Promiňte, je tohle opravdu vždy tak výhodné?
3: Ano. Ano. Ano.
2: A tohle?
3: Mm-hmm.
2: A tohle?
4: Ano.
5: Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
2: A tohle?
5: A všechny vaše další oblíbené produkty v DM.
6: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
7: Nový způsob, jak vnímat váš domov. LG Washtower. Life's good. LG.
8: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
9: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
10: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
11: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
12: Dopolední svačinka pro celou rodinu? Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.
13: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
14: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat. To musíte zažít.
15: Osvěž si léto s TikTok a jeď na Colors of Ostrava. Sleduj TikTok.cz.sk na Instagramu a vyhraj lístky pro dva. TikTok, naleď se na pozitivní vlnu.
16: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
17: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj.
18: Birgo!
17: Skoč po hlavě za ovocnou chutí s Birgo Vital.
19: Schwarzkopf Gliss. Během dne jsou moje vlasy i já plné energie. V noci se soustředíme na péči. Gliss Night Mist regeneruje vlasy během noci. Probuďte se s o 100% silnějšími a vyživenými vlasy. Bez zatížení. Schwarzkopf Gliss Night Mist. For every you.
20: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
21: Pěkný kolo. To bych brala.
22: Tak třeba až skončí léto, to bude levnější.
23: Až skončí léto, tak už nebude léto. Na Allegro najdeš ty nejnižší ceny po celý rok.
21: A fakt, že jo?
22: A ty jsi?
23: Cenfluencer. Ten přes chytré nákupy. Užívej si víc za méně.
24: Dvojčata Mia a Maria si užívají svůj společný den. Ale co když jednu začne trápit pálení žáhy a druhou zažívací potíže? Volí Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranou bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gaviskonem Duo Effect.
0: Očko tě zve do kina.
1: Jsem byl prostě mladý a blbej.
3: Byl jsi debil.
4: Tábor musí zůstat v rodině.
18: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí, místo táty.
25: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
26: Bacha, kluci, je tu hygiena.
27: Kolikrát si děti koupou?
18: Myslíš za týden nebo za celý tábor?
28: Tak já bych teda zůstala, jestli si to myslel vážně.
4: Ale to druhý už to samou chybu neudělá.
29: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
30: Ty brďo.
31: Wow. Prosím.
29: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
32: Akorát ho chytit.
33: Zaujímavé.
29: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
34: Přivítejte Adama Mišíka,
35: Moniku Bagárovou,
34: Jakuba,
35: Rybo,
34: Tomáše Zástěru,
35: Nikýř,
34: Tereza,
35: Maškova,
34: René Dan,
35: Monika Tymková,
34: Petr,
35: Švancara,
34: Martin,
35: Hrana.
36: Jsme přátelé?
37: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
38: Návykový látky až po samotným přelnu.
39: Správně, jsi šikulka.
40: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
41: Jestli chcete, pojďte se podívat.
42: Nech do ní svoji nabíječku.
43: Tohle je show, tohle byste ukrauze neslyšeli.
44: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
3: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
2: Na tisíce produktů.
3: A máma se vždycky ráda odváže.
2: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
4: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
2: Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
6: Ty máš vždycky něco v rukávu.
7: Mám M-Bank.
5: M-Bank. Velká malá vítězství.
8: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky v Billa klubu za 24,90 a jeho české máslo v Billa klubu za 39,90. Billa.
9: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
10: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
11: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu.

0: tento týden Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky různé druhy za 89,90. Kaufland.
1: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
2: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
3: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
4: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
5: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
6: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
5: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
7: Třeba právě teď.
8: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
9: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
10: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
9: O co jde?
10: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.
11: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
12: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

0: 42-letý pizzař Braňo z Bratislavy se minule v kabince moc dlouho neohřál. Ale teď bude konečně sám hodnotit a vybírat.
1: Tak těž aj nohy se mi páčí a stěhna, jde to tak do očka. Keby si si to upravil, žlutý box, tak máš aj větší. Ale je to v pohodě.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už dnes ve 22 hodin.

popsaný papír. Peza. Zase se propadnu do snu, ty vole, sorry, že zhasnu. Ale na to, aby člověk mohl v klidu fakt žasnout, musím v sobě zhasnout, najít mu a zamknout zvuk, slumit slova, zaklapnout. Jedu po schodech v metru a každý obličej, co minu, tak má vepsaný svůj příběh, taky nějaký.

Jelám stojky. Dělám stojky. Nechci čáru, dělám stojky. Dělám stojky. Nečum na mě, chyť mi nohy. Dělám stojky. Přijdu do...

Vyždělám stojky. Dělám stojky. Nechci čáru, dělám stojky. Dělám stojky. Nečum na mě, chyť mi nohy. Dělám stojky. Dělám stojky. Dělám stojky.

0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba spotřebiče LG, jako beznámrazovou lednici s mrazákem, nebo set pračky a sušičky s parní funkcí. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Tati? Tati, už jsem to vymyslel. Nemusíme tady mrznout, už vím, jak můžeme letat.
2: No to půjde těžko bez křídel.
1: Máš pravdu, ale proto tady mám Red Bull. A ten nám dá křídla. Stačí, když se napij.
2: Aha, a jak asi?
1: Ale tati, prostě se napij. Počkat. A co to je?
2: Co to je? 40 pod nulou to je. Nebo jsi smyslel, že tady zůstáváme jen tak pro zábavu?
3: Red Bull vám dává křídla, ale jen když ho piješ.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden proud, obrať proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky různé druhy za 89,90. Kaufland.
5: Velké vítězství může začít malým gestem.
6: Už jsem myslela, že někoho máš?
7: Mám. Mbank.

0: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
1: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
2: Inovace v péči proti vrázkám. Eucerin ultralehký denní krém SPF 50. Kolagen Elastin Komplex vrací pleti pružnost a Thiamidol redukuje pigmentové skvrny. Pružnější a sjednocená pleť již za 4 týdny. A nyní sleva 30% na všechny produkty od značky Eucerin.
3: Paní Zajíčková, Váš účet byl napaden. Musíte své peníze
4: přenést na bezpečný účet.
5: A kdo volá?
3: Vaše bankéřka.
5: Bankéřka? Tak mi pošlete vaše ověření.
3: Nemáte?
4: Cože?
5: Tak tu máte.
6: S aplikací KB Plus máte své finance vždy po ruce. Ověření bankéře, účty i další služby. Komerční banka.
7: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Pepsi, vychutnej si léto po svém.

0: FIFA World Cup meal.
1: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
2: Let's go to the store then.
1: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
3: She has them!
4: Trying to get the whole card in.
5: Welcome.
6: Naučte své děti lépe hospodařit.
7: My už to myslíme.
6: Založte jim dětský spořící účet s bonusem 500 korun a sazbou 4% ročně. Komerční banka.
8: Esence od Matony. Spojení přírodní minerální vody Matony s esencí ovoce. Osvěžení bez tíže. Bez cukru a bez sladidel. Nechte se unést příchutí tropického manga. Bez cukru a bez sladidel.
9: V létě i děti bývají náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
10: Jo, tady je vaše zásilka.
11: Chlape, je se všude.
10: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
11: Super.
12: Uložte se Sandiskem své zážitky do bezpečí a mějte je po ruce i na cestách. Datard.
13: Thanks. Please get back to me. Please get back to me. Only again.
14: Asi?
0: Získej jeden ze šesti legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
15: Už jsi byl na tobogánu?
16: Jasně, nejsem žádná bačkora.
17: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%.
18: Antiperspiranty Nivea Black and White s technologií Dual Shield. S námi se můžete spolehnout na účinnou neviditelnou ochranu proti pocení i proti skvrnám na oblečení. Antiperspiranty Nivea Black and White. Nivea pro pleť. Nyní s vůněmi, kterým neodoláte. Nivea Black and White Authentic a Epic Night.
19: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz dva.
20: Tak ještě prosím srovnejte děti.
19: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
21: Dopolední svačinka pro celou rodinu. Teď ještě krémovější a roztíratelnější Lučina. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: 42-letý pizzař Braňo z Bratislavy se minule v kabince moc dlouho neohřál. Ale teď bude konečně sám hodnotit a vybírat.
1: Tak těž aj nohy se mi páčí a stěhna, jde to tak do očka. Keby si si to upravil, žlutý box, tak máš aj větší. Ale je to pohoda.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už dnes ve 22 hodin.
2: Přivítejte Adama Mišíka,
3: Moniku Bakárovou,
2: Jakuba,
3: Rybo,
2: Tomáše Zástěru,
3: Vikýř,
2: Tereza,
3: Maško,
2: René Dan,
3: Monika Tymková,
2: Petr,
3: Švancara,
2: Martin,
3: Hrano.
4: Jsme přátelé?
5: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
6: Nálikový látky až po sadnotním přelnu.
7: Správně, jsi šikulka.
8: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
9: Jestli chcete, pojďte se podívat.
10: Dej do ní svoji nabíječku.
11: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
12: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: poklad, což se hodí.
1: A čemu je to dobrý?
0: Abys ho pak mohl celý rozdat. Stane se, že když hledám vím, zjistím, že moc piju. Ale to jenom, když ho hledám na pódiu. Dokud hraje beat, co je mý, je i vaše. Ty pocem, hele, co jsem zase našel.
2: Jakube, co ty papíry na ten řidičák? Aspoň si tam dojdi, prosím tě, ať táta nezve furt. Jo, prosím tě. Rooftop studio.
3: OK, spojka pro zdaplin, brácho, to já dobře vím, že to každý auto má.
4: Až na auto má.

0: Degrasso.
1: Degrasso.

0: Velké vítězství může začít malým gestem.
1: Už jsem myslela, že někoho máš?
2: Mám. Mbank.
0: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba produkty Bioderma jako opalovací sprej s vysokým SPF 50 nebo sklidňující krém po opalování. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
4: Pojištění s asistencí řemeslníka. Pro chvíle, kdy problém potřebujete opravdu vyřešit. Kooperativa. Vaše starosti si bereme na starost.

0: Cus FIFA World Cup Meal.
1: Aquila. Čistý tón přírody. Aquila. Z okolí Karlových Varů. Aquila. Ta nejčistší voda pro tebe. Aquila. Čistý tón přírody.
2: I když se snažíte, aby všechno skvěle šlapalo, na cestě životem zažijete vrcholy i pády. V ČPP vyřídíme 75% škod z úrazových rizik do 2 pracovních dnů. Když jde o život, jedeme v tom s vámi. Životní a úrazové pojištění od ČPP.
3: Please get back to me. Please get back to me. Hungry. Again.
4: Asi?
5: Čím varou na or.
2: Získej jeden ze šesti legendárních kelímků z FIFA World Cup Meal.
6: V létě bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilak Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilak Forte.
7: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
8: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
9: Moje máma dělá větší vlny. Sleduj. Bír.

0: děkuje za ovocnou chutí s Beer Go Vital.
1: Co byste si přáli v létě zažít? Probudit se v ráji? Mít hlavu v oblacích? Nebo v tom syna naučit chodit? Desítky zážitků s extra slevou čekají. Slevomat, to musíte zažít.
2: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
3: Péče má mnoho podob. Jste členy Rossmann klubu? Využijte akci 2 plus 1 zdarma na deodoranty a antiperspiranty. Nebo kupte vlasovou péči Elsev za 79,90 a prací prostředky Ariel za nejcenu 369 korun. Nakupujte i v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
4: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lays for the game.
5: Let's go to the store then.
6: Hi, how you doing?
4: We were having an awesome viewing party, and if you had lays, you can come with us.
6: She has them!
7: Way to get the whole card in.
4: Welcome.
8: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
9: iPhone 17 Pro. Vyzkouším center stage, přední kameru.
10: Já taky.
11: My taky.
12: Já taky.
13: Úsměv.
14: iPhone.
15: Dělejte si taky chytřejší skupinová selfiečka s novým iPhonem 17 Pro. Nyní v Datartu s výkupním bonusem. Datart.
16: JISK nabízí vše pro vaše venkovní prostory. Sleva až 50% na zahradní sety. Sleva až 50% na květináče a truhlíky. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Čtyřicetidvouletý pisař Braňo z Bratislavy se minule v kabince moc dlouho neohřál. Ale teď bude konečně sám hodnotit a vybírat.
18: Tak těže nohy se mi páčí a stěna, jde to tak do očka. Keby si si to upravil, žlutý box, tak máš aj větší. Ale je to pohoda.
17: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už dnes ve 22 hodin.
19: Přivítejte Adama Mišíka,
20: Moniku Bakárovou,
19: Jakuba,
20: Rybo,
19: Tomáše Zástěru,
20: Mikýř,
19: Tereza,
20: Maškova,
19: René Dan,
20: Monika Tymková,
19: Petr,
20: Švancara,
19: Martin,
20: Hrada.
19: Jsme přátelé?
21: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
22: Návykový látky až po samotným přelnu.
23: Správně, jsi šikulka.
22: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
24: Pojďte se podívat.
25: Dej do ní svoji nabíječku.
26: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
27: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.

0: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba spotřebiče LG, jako beznámrazovou lednici s mrazákem, nebo set pračky a sušičky s parní funkcí. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
1: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato, chutná to.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90 a Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Kaufland.
3: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
4: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
5: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba, stačí ochutnat. Galbány mozzarella, tak čerstva, tak šťavnáta, tak lahodná. Galbány, číslo jedna v Itálii.
6: Velké vítězství může začít malým gestem.
7: Už jsem myslela, že někoho máš?
8: Mám, mBank.
6: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
9: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
10: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
11: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální 4úrovňovou ochranu rovnou proti 4 typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
12: Spousta letních receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc koblihá s ovocnou náplní 6 kusů za 29,90. Penny.

0: Si výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Etkra.
2: Prosím.
3: Wow, co se to děje?
4: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
5: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
6: Jo, tady je vaše zásilka.
7: Chlape, jste všude.
6: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
7: Super.
8: Uložte se SanDiskem své zážitky do bezpečí a mějte je po ruce i na cestách. Datart.
9: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
10: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
11: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden kolekce pro aktivní léto nyní za lepší ceny.
12: Vítej u nás v Naked Attraction.
13: Někdo říká, že je láska slepá.
14: Tam něco vidím.
15: Pěknou dlouhou předkošku.
14: Mazakr.
13: No, v téhle show spíše platí, že je láska nahá.
12: Wow, pěkně.
13: Naked Attraction Česko a Slovensko.
16: Tenhle pohled miluji.
13: Už dnes ve 22 hodin.

0: if she wants, she can get it.
1: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba spotřebiče LG, jako beznámrazovou lednici s mrazákem, nebo set pračky a sušičky s parní funkcí. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
2: Toto je Fermato. Světové unikáto. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato, chutná to.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu.

0: Proud? Obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky různé druhy za 89,90. Kaufland.
1: Velké vítězství může začít malým gestem.
2: Už jsem myslela, že někoho máš?
3: Mám. Mbank.
1: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
4: Tati, mám chuť něčím překvapit maminku.
5: Dopřejte si milovanou klasiku s extra příchutí navíc. Thermix Extra z mlékárny Kunín. Oblíbená klasika teď i bez lžičky. Thermix Shake z mlékárny Kunín.
6: Proč je Galbány stále tu nejoblíbenější značku sýru v Itálii? Slova nejsou třeba. Stačí ochutnat. Galbány mozzarella. Tak čerstva, tak šťavnáta, tak laodná. Galbány. Číslo 1 v Itálii.
7: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
8: Jedinečná chuť Kinder čokolády teď přichází jako zmrzlina. Krémová mléčná zmrzlina zahalená do lahodné chuti čokolády Kinder. Nyní ochutnejte i novou zmrzlinu Kinder Chocolate s příchutí mléčného karamelu. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
9: Užijte si léto s opalovacími krémy Astrid Sun. Dermatologicky testované složení pro maximální 4-úrovňovou ochranu rovnou proti 4 typům slunečního záření. Hydratující a super voděodolné. Dětská péče klinicky testovaná pod dohledem pediatrů. Astrid Sun. Užijte si vaše léto.
10: Připraveni na letní zážitky? Na výlety s Penny vždy výhodněji. A navíc v akci káva Jihlavanka Standard kilo za 199,90. Penny.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: S výhodnými energiemi od Innogy budete mít klid. Klid díky slevě 20% ke každé nové smlouvě na plyn i elektřinu. I klid díky bezplatnému krytí rizik spojených s dodávkou energií Innogy Protect. Přijděte k nám a získejte slevu 20%. Innogy.
2: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
3: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
4: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna. Prosím.
5: Wow, co se to děje?
6: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
7: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden kolekce pro aktivní léto nyní za lepší ceny.
8: Jo, tady je vaše zásilka.
9: Chlape, je se všude.
8: Vždyť máme 20 000 výdenních míst.
9: Super.
10: Uložte se SanDiskem své zážitky do bezpečí a mějte je po ruce i na cestách. Datart.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
1: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
2: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
3: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
2: Na tisíce produktů.
3: A máma se vždycky ráda odváže.
2: Boží. Hned dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
4: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
2: Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Velké vítězství může začít malým gestem.
6: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám, mBank.
5: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. mBank. Velká malá vítězství.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
8: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90 a Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Kaufland.
10: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
11: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
12: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
13: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
14: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
15: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
14: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
16: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
14: Jasně.
17: Co je to virtuální baterie?
18: Virtuální baterie ukládá...
19: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
20: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
21: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
20: O co jde?
21: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout-jde.
22: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště.
0: Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
1: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

0: Kus FIFA World Cup Meal.
1: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
2: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
1: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.

0: Vítejte u Koťák Live, jediné talk show v Česku, kde se diváci smějí opravdu upřímně, protože neví, co přijde dál. Vztahy na sociálních sítích mají většinou dvě fáze. Je to přísně tajný a je to úplně všude. Naši dnešní hosté jsou rozhodně ten druhý případ, jsou úplně všude. Lou a Kafu pár, který začal nenápadně a dnes působí skoro jako červená knihovna. V Love Islandu Lou sice nepochodil, ale teď konečně našel ostrov, ze kterého neutekl. A Kafu evidentně vydrží ledacos i vztah se Slovákem. Společně tvoří dvojici, která je sympatická, přirozená a zatraceně sexy. Dámy a pánové, přichází Lou a Kafu!
1: Můžeš. Ty,
0: no to snad dobrý. Ne, ahoj.
2: Čau.
3: Dobrý.
0: Vemte místo, prosím.
2: Děkujeme.
0: Československá dvojce, jste první československý pár, který tady máme.
2: Fakt, jo.
0: Ano. A jsme rádi, že začínáme právě s vámi. Jaký máte den? Jaký máte třetí? Ne třetí advent. Jakého máte 5. března?
2: Začneš ty, alebo já?
1: No, ty začni, no.
2: No tak my máme, jak se to poje po česky nějako nevulgárně? Měsíčky?
0: To je nějaký vánoční svátek na Slovensku? Říkáme advent a vy říkáte, že máte měsíčky?
2: Láska, zachraň mě.
1: My jsme se dneska ráno probudili s tím, že mě bolelo bříško a úplně jsem se necítila na to, že dneska tady budu sedět. A můj muž mě podpořil, takže ležel se mnou v posteli a soucítil se mnou 8 bolestí.
2: Tak jo. To tak... Tak 50 minut předtím, než jsme sem přišli, to vyzeralo tak, že plač, že nevím, co si oblečím a že prostě, či se nemůžeme vyhovorit, že já nevím, co se nám stalo. Já jsem byl taký, že láska, prostě, že nie.
0: To nemůžeme Koťákovi udělat.
2: Ano, že a já jsem si dal prostě mekač a jsem strašně zmastený. Těž se mi nechce, ale že to dáme.
0: Taky mě bolí bříčko, já jsem měl McDonald. Rozumím, tak teď už ty měsíčky chápu. Každopádně mám velkou radost, že jste sem dorazili. Kafu, já vím, že máš ráda pejsky.

0: Vidíte ty prstínčky, jak má, jak to tam drží? To je paráda. Prodává se ve Zverimexu vidra? Já chci. Včera jsem pouštěl lidem vidru, která jí vajíčko. Vy jste výjimečný.
1: Wow.
2: Takhle dneska vypadal nějak můj muž, když papal ten mekáč.
0: Ten mekáč je takový rostomilý. Vy jste se poměrně rychle sestěhovali. Když bychom to tak nějak jako průřezově vzali, já vás asi musím trošku představit. Občas mi to diváci vyčítají. Tak kdybychom Kafu začali u tebe, jsi nejznámější česká tvůrkyně na OnlyFans, zároveň jsi autorka jednoho z sledovanějších videoklipů hudebních, který teda mimochodem je zábavný, my jsme se dneska pouštěli v zákulisí, docela jsme se u toho nažhavili. A Lu je Slovák.
1: No jasné.
0: Je to dobrý kamarád mého kamaráda Radka, to je taky Slovák. Lu, co byste mohli říct?
3: Něco jiné ještě o nás?
0: Asi ne. Ne, zkuste se nám představit, oba dva jste, řekněme, na internetu velmi známý, populární. Teďka jste takový ten párek, na který se člověk prostě rád kouká, když mu to doba nefunguje.
3: takže to se dělo v tom zákulisí, hej, ano, než jsme přišli.
0: Tak. Přesně tak.
3: Nice.
0: Tak se nám představ, Lu.
3: Tak jsem Slovák, jako jste už asi počuli dneska párkrát. Jinak jsem si teda vzpomněl taký vtip, čo mi hovoril můj český kolega, keď jsem přišel prvýkrát do Prahy před 2 rokmi, že víš, co se hovorí o slovenských hercoch v Čechách?
0: Nic. Je to ono.
3: Presně to.
0: A to jsem ten joke ani neznal, vidíš to. A když se dostaneme k tomu, jak jste se seznámili, vy jste teďka spolu, co, jako půl roku, řekněme?
3: No.
0: Ale randíte spolu díl.
3: Tak bude to tak rok nějako, čo se poznáme, povedzme.
0: Jo. Já bych potřeboval dostat jako nějaký tip. My jsme byli v Survivoru, tak jsme se hodně bavili o tom, kam třeba vzít holku na rande, nebo kam vzít holku na první rande. Máte nějaký tip, kam vzít partnera na první rande? Nebo kde jste ho měli třeba vy?
2: K sobě domů.
0: Vy jste šli rovnou...
3: Ono to bylo tak, že my jsme byli vtedy obidva po takom jako keby, no typo reálnom rozchode a po takom soft, to nazvíme.
0: Já bych chtěl vědět, jaký je rozdíl mezi soft rozchodem a reálným rozchodem.
3: No, jeden predtým mal asi reálný vzťah a druhý mal iba taký soft.
0: Co znamená soft?
3: Taký, že si vlastně možno celý čas nevěděl, či to úplně bol vzťah, alebo ne, vieš, že to nikdy nebylo tak jasně povedané, iba tak někde.
0: Aj, ta slečna by řekla to samé? Byl to soft? Taky to brala tak na lehkou váhu, nebo jenom ty, když si objevil Kafu?
3: No nevím, těžko povedat, musíte se zpýtat někdy tak.
0: Kafu, řekni, když ho takhle posloucháš, jak mluví o soft vztazích, nemyslíš si, že třeba takhle pak mluví o vašem vztahu, když u toho nejsi?
2: To si nemyslím. Já si nemyslím, že to je úplně soft vztah totiž.
3: That's my girl.
0: Tady tukáte, krásný. No dobře, tak jak je teda rozdíl mezi soft vztahem a tím pořádným vztahem? Soft vztahem to je taková ta kámoška s výhodama, jo?
3: No, toto nebylo například možná ani to v teorii, takže přesně proto bych to nazval takým soft, jako keby ukončením. Dajme tam jinou nálepku jako rozchod.
0: Dobře.
3: No a Anička byla po poriadnom a tak jsme byli taky, že nepoplačeme si o tom spolu. Chápeš, nějaká ta kolegiálnost, jak prostě dneska ty mesiačiky. Tak jsme si spolu poplakali.
0: A to vaše první rande teda proběhlo jako u tebe doma rovnou? Mhm. Já totiž k tomuhle znám takovou historku, to se nasmějete. Protože když někomu řeknete, jestli byste se doma nekoukli na film, a on řekne, jasně, tak si pod tím každý může představit něco jiného. Jako když někomu řekneš, nechci se zastavit na kafe, tak někdo si pod tím kafem představí trochu jiný kafe, že jo? Ale vtipný je, že v tomhletom páru pravděpodobně Lu byl ten, co... ten slušnější.
3: No to se stalo až oveľa neskôr. Ja viem, kam smeješ toto historkou. To je dobrá historka. To bolo tak po asi dvoch, troch mesiacoch, nie? No. Čo už sme sa nejako stretávali. A raz som mal taký, že ťažký večer a hovoril som si, že proste fakt by som sa chcel iba že pritúliť a pozrieť si s niekým film. A tak som zavolal Aničku. Anička prišla, no ma vyzerala, že akože je on board toho, čo som ako keby jej nejako ponúkol, ale zrazu si dala dole tú teplakovú súpravu a proste mala, že obleček, tu to takto putá. Ja som bol taký, že... Ja som chcel iba pozerať film proste, že...

0: Fakt? Toto mi spravíš dnes?
1: A ja bol fakt, že... ale hrozne vytočené. Ani promiň. Na co si chcel koukať, prosím ťa?
0: To, rozprávku. Lilo a Stitch možno, alebo niečo také.
2: No to my sme to práve měli tak, že jak sa lidi koukají na film, tak my sme si pouštěli pohádky vždycky.
0: Tak.
2: No ale pokaždý, když mi napsal, přijď ke mne na pohádku, tak to dopadlo nějak. Takže ja už som automaticky počítala s tím, že když mi píše, že se jdeme podívat na pohádku, takže to dopadne zase stejně, takže... Jsem ho chtěla překvapit.
1: A ty se mu takhle taháš normálně pouta nebo tak?
2: No, normálně ne, ale já jsem zrovna byla na návštěvě u mýho kamaráda a jeho přítelkyně, když mi Lu napsal, a neměla jsem co na sebe. No a ta kamarádka, nebo přítelkyně mýho kamaráda, tak mi půjčila tady tyhle ty oblečky a to říká, tak ho překvap, to bude super. Říkám, tak jo, takže mě ještě jako připravovali a tohleto, tak jsem si zavolala tágo, jela jsem, ještě jsem si kopla skleničku proseka
1: a bylo. No a tam ňuňánek se chce koukat na křemílka o chomůrku. No. Jak to teda dopadlo, koukali jste se?
0: A tak nakonec som sa teda rozmyslel samozrejme, hej, ale chvíľku som bol fakt smutný. No? Nie, počkaj, tak jak je to u vás?
2: Moskomor je u
0: vás? Nie, počkaj, Moskomor je dementor. Aha, dobre, no. Sorry.
1: Moskomor je dementor.
0: Pardon, my bad.
2: Mne teda nejvíc dostáva hopšup prášok. To mi přijde ako, že to je...
0: Počkaj, jak je to u vás?
1: Hopšup prášok je co?
2: Letax. To je to, co házíš do toho krbu, aby ses niekam dostal.
1: Hopšup prášok. Já jsem si myslel, že vrchol, slovenský vrchol je vypražaný sýr. To je smažák, je vypražaný sýr.
3: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé čera. Kup třeba spotřebiče LG, jako beznámrazovou lednici s mrazákem, nebo set pračky a sušičky s parní funkcí. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
4: Velké vítězství může začít malým gestem.
5: Už jsem myslela, že někoho máš?
6: Mám. Mbank.
4: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
7: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyn nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Kaufland.
8: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Etkra.
9: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
8: Prosím.
10: Wow, co se to děje?
9: Přičichni si k vítězství. Nová prémiová kolekce Axe.
11: Red Bull vám dává křídla.
12: Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.
13: Už jste slyšeli o úsměvu Chibo? Je v každém šálku naší kávy. V každém výrobku z naší týdenní kolekce. Najdete ho doma, v e-shopu i v našich kamenných obchodech. Zažijete jedině v Chibo. Tento týden kolekce pro aktivní léto nyní za lepší ceny. I'm making my big
8: debut. Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3 000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.

0: díky prevenci výživou mohou chvíle s vašimi mazlíčky trvat co nejdéle. Brit. Pro víc společných zítřků.
1: Chibo Coffees. Kofeinová voda s ovocnou příchutí o síle dvojitého espressa.
2: Jedině od Chibo.

0: Užijte si Mionetto. Víc než jen prosecco.
1: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

0: záchranná služba, tísňová link, letni si z boku jeho hrudníku a začni stlačovat.
1: Teď.
2: Bude v pořádku, zachránila jsem bráchovi život. Učíme děti první pomoc.
3: Penny, kryjeme vám záda.
4: Jo, tady je vaše zásilka.
5: Chlape, ty jsi všude.
4: Vždyť máme 20 000 výdenních míst.
5: Super.
6: Uložte se SanDiskem své zážitky do bezpečí a mějte je po ruce i na cestách. Datard.

0: No, já jsem totiž tím prvním rande jsem mířil k tomu, že jsem se dočetl někde, že to vaše první rande, úplně takový to první, bylo... kam jsme šli? Já jsem se svojí holkou šel na Prosecco do kavárny Slavie. Takový klasický rande, řekl bych. A vy jste šli na Aerofest.
1: No, to nebylo určitě prvé rande, ale to bylo asi prvýkrát, že jsme spolu byli nějako verejně někde viděni. Takže...
0: Proč zrovna Aerofest?
2: No.
1: No.
2: No tentokrát, ku podivu, já si myslím, že to zrovna nebyl můj nápad.
0: Že... Ale taky já třeba musím říct, já tvoje nápady cením budu svít než ty jeho.
2: Děkuju. To je tím, že je Slovák.
0: Jo, to rozhodně, úplně bojkotuju všechno.
2: No, já jsem tam vždycky chodila každý rok a zrovna letos jsem, nebo ten rok, co to bylo, tak jsem neměla lístky a ty jsi mi napsal, tuším, že máš. No a že jestli tam nepůjdeme spolu, tak říkám jako, že jo, že tak můžem, no.
1: Tyto detaily si až tak nepamätám, sa musím priznať, ale viem, že keď som tam bol prvýkrát, tak som sa cítil jak v Disneylande. Proste všetky, chápeš, svoje hrdinky detstva, keď zrazu vidíš naživo, to bolo úplne, že...
0: A nestala sa náhodou na jiné tý akcii ešte taková nejaká zajímavá vec? Ja sa totiž...
2: Stala.
1: Jsem si teda nejistý.
2: Potkali jsme tam mýho ex.
0: Je, aha. To je ten stripter?
2: Ano.
1: Pardon.
2: No, my jsme procházeli kolem jejich stánku a...
0: Tam mají stripteři stánek vlastně?
2: No, mají.
0: Jak se to jmenuje ten stánek? XXL?
2: Já asi upřímně už nevím, jak přesně se to jmenuje. Každopádně šli jsme okolo toho a tvářili jsme se, jako, že tam nejsme, jsme prošli dál. No a on si nás potom všimnul, tak tam za náma přiběh, aby mi představil svoji novou přítelkyni.
0: To se dělá, to je super.
2: Což bylo fakt jako mimořádně trapný. No a pak to tak jako gradovalo, no, ten večer, co se pak stalo.
0: Tady jsi spadnul z pódia?
1: To bylo až potom, jak
2: potom,
1: se...
2: No.
1: Aha, no, tak nič, že jsem byl taky, že hej, bacha, je tu Martin. A zrazu iba, že to pódium bolo asi 2 alebo 3 krát takto veľké a zrazu iba, že už, a nebol som.
0: A co si šeptal kafu, ako? Ty si ti něco pošetl?
1: Že bacha, je tu Martin, a proste zrazu iba, že už, a nebol ani Lu, teda už iba Martin bol.
0: A proč si byla na pódium?
2: No, tam jak máš VIPčko, tak máš vlastně takový pódium, z kterýho koukáš na to hlavní pódium. No my jsme tam stáli a zrovna tam byla nějaká taková vikingská show, zajímavá.
1: Takhle
2: jsme koukali a zřejmě teda jakoby kousek od nás byl ten můj ex, ten Martin. No a Lu mi to šel říct a jak mi to dořek, tak si udělal krok zpátky a sletěl z toho pódia, že jo. Takže chudák pak byl
0: Slováci prostě, ten chodící fail. Já jsem slyšel, že takovýhle, že se Luovi stává hodně takových trapasů. Jeden se mu stál, ještě když s tebou nebyl. A to si vlastně nedokážu ani říct, ale tak jako my tady rádi kopem do Slováků, takže
1: fakt
0: ty jsi měl jednou nějaký rande, který bylo tak super, až se z něho
1: posral štěstím.
0: Poslouchej, já mám kolegyni na Evropě 2, která mi popisuje situaci. Chodím ven s klukem, je to všechno jako super, první rande, druhý rande, třetí rande. A třetí rande už tako, že půjdeme k němu, tak už jsme se tak jako pusinkovali a jdeme k němu domů a najednou on jde do koupelny. Už to bylo jako rozehratý, jo? Už ta hra byla jako nějak jako rozjetá, může jakoby do koupelny, vrátí se z koupelny, nic nepokračuje a od té doby se už neviděli. A ona šla domů. A od té doby já vám přemýšlím, co se tomu klukovi mohlo stát, že to nedotáhli. A jediný, co mě napadlo, je, že se posral. A vzhledem k tomu, že tady máme odborníka na slovo vzatého. Jak se to stalo tobě?
1: To doufám, že teraz nebudem
0: Jak se to tak jako stane, že člověk se ušpiní?
1: Jaj, proč jsem to tam písal? No čo už, no. Tak nič prostě. Povedzme, že jsem byl v centre Bratislavy. A bol akože fakt taký, že ekvivalent Václaváku a potreboval som si strašne...
0: No počkej, kde ako?
1: No ako, v rámci toho, ako veľmi to je centrum, hej? Tak, samozrejme.
0: Jo, že v centru, dobře, tak jo.
1: Hej, takže akože, aby sme vedeli, že ako veľmi sme proste v epicentre diania. Uh-huh. Ja som potreboval proste strašne rýchlo na vecko. A bol som taký, že chápeš, som proste...
0: A na malú stranu, nebo na veľkú?
1: Na malú, áno. Ale akože tak som, vieš, tak spokojne už teda, že dotiahol som to tu, už som skoro tam, že chápeš, mám to za sebou a zrazu som to trošku asi prehnal.
0: Ešte doťuknul?
1: Doťukol a bol som taký, že no a že ty kokos, že či sa teraz niečo nestalo. Niečo som nechcel, aby sa stalo. A tak si hovorím, že ne, to je blbosť, to sa určite nestalo, to sa mi nemohlo stať. Tak som to akože tak skúsil a zrazu, že shit, ono sa to fakt stalo. Ďakujem, ďakujem. Tak som to rande samozrejme zrušil veľmi rýchlo. Volám kamarátke vtedy najlepšej, že či proste môžem nejako dobehnúť k nej, aby ma zachránila, lebo ona bývala pár ulic odtiaľ. A jediné šťastie, čo som mal, bolo, že vlastne pršalo vtedy, alebo takže predtým, čiže boli na zemi mláky, tak aspoň ak som proste prechádzal a iba tak rýchlo klokom akože išiel, tak som sa vždycky tak snažil.
0: Takú tú ruku. Ty si takhle mal ruku v kaluži.
1: Čo som mal robiť, chápeš?
0: Tak kdybyste někdy jako ta slečna je hrozně znechucená, to je skvělé. Děkujeme za upřímnost, vidíte to, řeknete si, Lou je takový typický prostě dokonalej týpek, ale i pravděpodobně i Brad Pitt se někdy dokáže pokadit, takže i Lou, ta představa je hrozná. Což teda, přejeme vám hezký třetí advent, jsme jako u toho, máme tady kadidlo.
1: Nice. Červená už jsem moc. Nice.
0: My to normálně bereme jako tak hezky, seriózně, tuhle show, a ty jsi mi prostě připomněl, jak mi kamarádi vyprávěj, že teďka někde na party hráli takovou nějakou jako kdyby hru. Já se dámy fakt strašně omlouvám, fakt to normálně tady neděláme, kdybyste chtěli někdy v budoucnu přijít, že hrajou prostě takovou jako kdyby hru, někde o půlnoci je napadlo, kdo z nich je jako nejvíc špinavý. Že si to jako, a že ta challenge spočívá v tom, že každý musí ne rukou jako ty, ale normálně jakoby papírem a chodí se jako prezentovat. Vidíte? Já jsem v pohodě, kdo má jako největší škrtátko. Což je jako hrozný. To hrajete na Slovensku asi často, veď?
1: Akorát se šel spýtať, že či to je jakože česká věc, že nakonec, že teda, a my jsme divný vraj.
0: Pojďme od toho. Vy jste někde zmínili, že byste si klidně společně možná založili OnlyFans.
1: A, tak
0: že bolo na to máte materiál.
1: To druhé platí. To prvé by som povedal, že to je taká teoretická úvaha.
0: No a proč ne vlastne?
2: Měl bys zájem?
0: Možná bych se kouknul.
2: Když se tak ptáš, víš?
0: Protože
1: jakože plátno to je dobré na to.
0: Jsou lidi, každý má, řekněme, nějakou jako preferenci v rámci toho, co se mu, řekněme, líbí. Někdo má rád nohy nebo tak. Já jsem tam nikdy nebyl, ale vím, že se tam dává jako ty. A že hodně jsou jako populární takové ty věci, jako že tam třeba ty charaktery, že se můžeš třeba převlíknout za nějakou i třeba filmovou postavu a tak. Jo? A o Luovi se ví, že je podobný jednomu známému herci. Schválně kdo ví? Mm-hmm. Typne si tady někdo, zkuste se na něj podívat, aniž... Tak co myslíte? Já vám trošku pomůžu. Aničko, můžu tě poprosit? Podala by si tamhle kolegovi jenom tak. A to je první nápověda. Tak.
1: Děkuji, lásko. Mm-hmm. Kto to asi tak bude?
0: Ne.
1: Druhá
0: nápověda.
2: Ukáž.
0: Tak. Prosím tě, podívej se mi do trojky třeba.
1: Kde je trojka?
0: Tady. Ne, to je pětka, promiň. Tak do pětky se podívej. No. A řekni třeba mdloby na tebe. Počkej, já ti půjčím svoje dýchátko. Udělej to dýchátkem. Já nemám tady hůlku.
1: Čo?
0: No. Představ si, on má taky zlomenou hůlku, takovou nějakou to. No.
1: Počkej, a jak to vlastně u nás přeložené? Nebo my máme úplně jiné, jakože všetko, jako víš, že?
0: Nepovídej. Víte, jak říkají zlatonce? Ohnivá strela.
1: No podľa mňa slízoliny lepšie ako moskomor.
0: Že co?
1: Slízoliny určite lepšie ako moskomor.
2: jsme zelené, ale...
1: Či to jsem se asi popovedl, to úplně... Ne, počkej, tak jak je to u vás?
2: Moskomor je u
1: vás... Ne, počkej, Moskomor je dementor. Aha, dobré, sorry, sorry.
0: Moskomor je dementor.
1: Pardon, my bad.
2: Mě teda nejvíc dostává hopšup prášok. To mi přijde jako, že to je...
1: Počkej, jak je to u vás?
0: Hopšup prášok je co?
2: Letax. To je to, co házíš do toho krbu, abys se s někam dostal.
0: Hopšup prášok. A já jsem si myslel, že vrchol, slovenský vrchol je vypražaný sýr. To je smažák, je vypražaný sýr. Ty brácho, mi to
1: líto,
0: no, ale z toho se dostaneš. Jak dlouho tady bydlíš už? Jste spolu dlouho? V Čechách, jak dlouho už tady?
1: Dva roky. To bude, no.
0: No, že to bude chvilku trvat, než to z tebe dostaneme. Tak pojď.
1: Čiže dlominat... Já to nevím povedať. Mdloby na tebe, tak v rychlosti.
0: Mdloby.
1: Mdloby. Mdloby na tebe. Tak.
0: Za mě dobrý.
1: Děkujem. To si můžem nehať?
0: Cože?
1: Či si to můžem nehať?
0: Ne, to je ta ruka, kterou si dělal jiný věci. Dejme to zpátky. Děkuju. Vy jste byli jaký zároveň součástí... Detektoru líbě se super, jak to máš celou dobu, takže takhle necháme. Součástí Detektoru lži a my jsme se dozvěděli, že vaše guilty pleasure je dávat vše na svoje místo a mít vše dokonale uspořádané.
1: V tomto jsme se fakt našli, no.
0: Mm-hmm. A to je, jako, to je váš společný, jako... Mm-hmm. Jak to probíhá? Já tohle miluju, ale já k tomu právě nemám toho parťáka.
2: No.
0: Moje holka umí geniálně schovávat věci. A taky umí, že neumí zavírat víčka. Žádný víčko nikdy nezavře. Vždycky všechny ty víčka jsou takhle. Všechny. Což je taky nějaká super schopnost. Tak jak to máte? Máte doma jako fakt super uklizeno?
1: No, já bych se bál, že většinu asi hej, ne? Akože fakt, a hlavně to jsem aj bol prekvapený, keď jsem vlastně přišel prvýkrát nějakou kněže, že zoradené věci prostě v skrini podle farby a takéto věci, že fakt, že po otieňoch úplně, že dokonale. Ale to je vlastně... To je ta šťava, to ťa teší prostě. Keď je všetko je úplně, že dokonalé. To milujem.
0: Já taky.
2: No, já třeba koření musím mít poskládaný tak, že jakoby podle abecedy, ale nejenom podle toho prvního písmena, ale i podle těch dalších písmen, které tomu následují.
0: Co konkrétně?
2: Koření. Že si skládáš koření podle abecedy, ale ne podle těch prvních písmenek, ale jakoby podle všech těch písmenek, jak to jde po sobě, víš?
0: Ne.
2: Ano. A u nás to prostě probíhá tak, že my se vzbudíme, uděláme si snídaně, pustíme si do repráku třeba kriminální spisy nebo něco takové, nějaký takovýhle podcast, posloucháme to a každý si prostě uklízíme nějaký svůj sektor. a takhle to vlastně u nás vypadá, no, když nás to chytne. A já potřebuji na všechno své boxíky a to a prostě všechno musí mít svoje místo. A jakmile prostě přijdu někam a je tam něco, co tam nemá být, tak já z toho chytám prostě úplně...
0: Já bych chtěl být vaše dítě. Tak jste to sami viděli. No. Děkujeme. Ahoj.

0: Live, jediné talk show v Česku, kde se i bez scénáře snažíme o životní výkon. Dobrý večer. Na herectví je skvělé, že můžete být pokaždé někým jiným. Jeden den řešíte zločiny z minulého století a další den se zase probudíte jako hrdina z pohádky. Náš dnešní host tohleto střídání světů zvládá naprosto skvěle. Často hraje postavy, které o věcech hodně přemýšlejí. Možná za to může jeho přirozená melancholie a klid. Dneska se ale nebude muset schovávat za žádný scénář. Uvidíme ho bez historického kostýmu, špičaté čepice a v prostředí, kde mu nikdo, kromě mě, nebude říkat, co má dělat. Už za chvíli se dozvíme, jak moc boží je Denis Šafařík.
1: Ahoj.
2: Ahoj. Děkuji.
0: Ahoj, kouzelníčku.
2: Ty jsi na to koukal, viď?
0: Koukal jsem se na to, no. Koukal jsem se na to. Ale možná se k tomu dostaneme o něco déle.
2: Možná jo.
0: Jo, budeme si to šetřit, ať to graduje. Ať to graduje. Jsi teďka volíš?
2: Jo.
0: Super. Denis Šafařík je, milí diváci, ať televizní nebo tady s námi live, herec. Pojďme si ukázat některé z jeho rolí. Tichá pošta, Kouzelník žito, Španělská chřipka a Amadeus.
2: Tohle teda není Španělská chřipka, to jsou zločiny Velké Prahy.
0: Denis, já se moc omlouvám, tohle to není úplně typ pořadu, kde se opravuje moderátor.
2: Věřil jsem, že budeš připravený, škoda.
0: Já jsem si kvůli tobě nechal piercing.
2: Mně se to líbí samozřejmě.
0: Je to v pohodě?
2: Jo, mně to nevadí.
0: Dokážeš si představit třeba, že by, já nevím, Honza Kraus měl prostě piercing a fejkový brejle? Co?
2: Podle mě by mi z toho krvácely oči, ale u tebe mi to přijde moc hezký.
0: Děkuju. S váma hercema...
2: Mám pocit, že se mnou flirtuješ.
0: Jo? To je kvůli tomu Kouzelníčkovi?
2: Jo.
0: Já totiž neznám úplně background toho, té story, ale než se dostaneme k tomu, ty jsi známý, kromě toho, že jsi známý herec a taky dabér a já nevím, spisovatel. Jsi spisovatel?
2: Jako mám jednu knížku, jsem napsal, no.
0: Jak ona se jmenuje?
2: Bez tvárci.
0: Bez tvárci.
2: To je pro děti.
0: To je pro děti. Mm-hmm. O čem je?
2: Ale je to taková

0: veršovaná pohádka o hledání sebe sama. Ale pro děti.
1: A myslíš si, že jako ty děti mají jako třeba, nevím, krizi dětského věku, nebo... Jako,
0: ale já to beru podle sebe, já jsem ji měl. Já jsem měl první krizi ve 3 letech, pak v 6, pak v 7.
1: Jako syndrom vyhoření, nebo...
0: Ano, já jsem prostě furt hořel.
1: Ale ty jsi byl chytrý miminko, ne? Nebo...
0: Jo, byl jsem moc chytré miminko. Dokonce...
1: Skoro šprt?
0: Ano, ano, byl. Já jsem, opravdu měl jsem od Boha nadělíno. Takže jsem předstíral, že umím číst, i když jsem neuměl. Jo, že jsem měl naučený básničky. Mm-hmm. A už když mi byly 3 roky, tak jsem jako dělal, že je čtu. A všichni mě obdivovali.
1: Jakože, řekněte si stranu. 68
0: jo, a ty říkáš. Já jsem dělal jako, že čtu, i když jsem neuměl číst. A ty paní prostě, z tebe vidíme v televizi v budoucnu. A splnilo se to.
1: A měli pravdu.
0: Za jakou cenu?
1: Za jakou cenu?
0: Velkou.
1: Děkujeme. A ty jsi z východních Čech?
0: Ano.
1: Jaké bylo dětství v Trutnově?
0: No, takový, nevím, jestli víte, kde je Trutnov. Je to ve východních Čechách. A dětství bylo takový, já ty lidi tam mám rád, ale ty lidi jsou za prvý zkoušený životem, zkoušený počasím. Tam prakticky...
1: Tam je teď nějaká revoluce se tam odehrává, nebo co se?
0: No, tak vlastně už skoro od druhé světové války, když tam zabrali ty Sudety, že jo. Tak od té doby je to takový dramatický. Slunce tam nesvítí, protože to jsou prostě hory, mlha.
1: Je lidi, taky zašedlý to tam je, no.
0: Je to zašedlý, lidi jsou takový smutný a tak si dokážeš představit, že člověk s mojí povahou tam prostě trpěl.
1: Takže všechny děti prostě v tom Trutnově mají prostě deprese a...
0: Jsou smutný, no. Já bych je rád všechny zachránil, ale nejde to.
1: Kolik to má obyvatel?
0: 30 tisíc, no.
1: 30 tisíc smutných, prostě jo. Frustrovaných, nešťastných lidí.
0: Jo. Mohl bych zachránit třeba 2. Ale 30 tisíc to prostě nedám. Do bytu se mi to nevejde.
1: A tak třeba možná něčím, čím jako podpořit? Ty ses ve finále i z toho Trutnova dokázal dostat nejenom do Prahy, ale do Ameriky. Na Tenerife jsi byl, že jo? Mm-hmm.
0: Hele, prostě byl to nějaký půd sebezáchovy.
1: A ono ti to zase jako zocelí, ne? Ono ti to trošku ukutá, že potom jo. Už ti jen tak něco nerozhodí, že jo? Představ si, že bys teďka byl třeba v Turnově.
0: No, člověče, stalo se mi jednou, že v Trutnově mě zastavilo auto. To jsem jako nešlapal, ale prostě jsem šel po chodníku. Jsem ještě byl teenager. A ten řidič se mě zeptal, kde tady máte náměstí v Turnově. A já jsem mu řekl rovně zhruba 150 kilometrů tam tím směrem. Takže ono se to stává, že prostě některý lidi jedou do Trutnova a skončí v Turnově a naopak. Pána mi bylo líto trošku.
1: Docenil tvůj dobrý humor?
0: Docenil, takže jsem mu dal slevu.
1: Kromě toho, že jsi měl náročné dětství, Dětství? Řekl jsem to správně?
0: Ano, řekl jsem to moc hezky.
1: Děkuji. Tak říkám dneska svojí holce, hele, já tady dělám rozhovor s tím Petrem Šafaříkem. Říkám, on byl nějaký divný, on si strká. Co? Denis? Dominik? Hele, já tady mám ale...
0: Jarka celá ve stresu, že jo, říká, no tak on teda přijde, ten tvůj kolega, uvařila nějaký jídlo. A ten kolega přišel k ním, říká, najíme se až potom. Normálně jí vzal do ložnice. Můžu tady mluvit prostě?
1: Musíš.
0: Vím prostě. A ten její manžel, ten byl úplně jakože, what? To už se děje. Tak si rychle samozřejmě sundal kalhoty, aby...
1: Se taky jako ještě
0: aby zapojil. Ještě trošičku jako...
1: Zbylo z Jarky.
0: Něco.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
3: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
5: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
4: Na tisíce produktů.
5: A máma se vždycky ráda odváže.
4: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
6: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
4: Užívej si víc za méně. Allegro.
7: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
8: Ty máš vždycky něco v rukávu.
9: Mám M-Bank.
7: M-Bank. Velká malá vítězství.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
11: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
12: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
13: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden proud, obrať proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky různé druhy za 89,90. Kaufland.
14: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
15: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
16: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
17: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
18: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energii, který pořád nezdražuje?
19: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
18: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
20: Třeba právě teď.
21: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
22: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
23: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
22: O co jde?
23: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl.
0: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.
1: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
8: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

0: 42-letý pisař Braňo z Bratislavy se minule v kabince moc dlouho neohřál. Ale teď bude konečně sám hodnotit a vybírat.
1: Tak těž aj nohy se mi páčí a stěna, jde to tak do očka. Keby si si to upravil, žlutý box, tak máš aj větší. Ale je to v pohodě.
0: Naked Attraction Česko a Slovensko. Už za chvíli.
2: Přivítejte Adama Mišíka,
3: Moniku Bagárovou,
2: Jakuba,
3: Rybo,
2: Tomáše Zástěru,
3: Mikýř,
2: Tereza,
3: Maškova,
2: René Dan,
3: Monika Tymková,
2: Petr,
3: Švancara,
2: Martin,
3: Hrana.
4: Jsme přátelé?
5: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
6: Nálikový látky až po samotným přelnu.
7: Správně, jsi šikulka.
8: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
9: Pojďte se podívat.
10: Dej do ní svoji nabíječku.
11: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
12: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
2: Obrovská výhoda této talk show je, že já ten celý tvůj příběh můžu předělat. Řekni si, kde se chceš narodit, čím chceš být prostě, a já to tady, já jsem si tady skutečně, abych jako nebyl za úplně hlupáka, já jsem si sem i napsal Petr.
13: No, takže
2: jsi vlastně... Nad tím je napsáno Denis, ale no. Tady je Petr.
13: Ale tím si potvrdil, že jsi hlupák v podstatě.
2: A ty si tím potvrdil, že si umíš povídat s úplnýma gumama.
13: To mě říkal Petr.
2: Svůj kamarád Petr Soukup, spoluautor vašeho podcastu.
13: Šílenství, můj ano. Milenec.
2: Je to tvůj milenec?
13: Jo, jo, ale jenom z mý strany. Náš podcast je založený na tom, že mu neustále skládám lichotky a
2: on se nezapojuje.
13: Dostat do postele a on mě za to nenávidí. On říkal, že než jsme se potkali, tak byl bisexuál a teď už je jenom heterosexuál.
2: Jo.
13: Říkal, takže... že od té doby, co mě zná, jsou pro něj chlapy naprosto odporný.
2: Mm-hmm. Takže jestli budu mít někdy dilema, že bych si čutnul za ten druhý tým, stačí
13: určitě
2: prostě
13: napiš.
2: Chvilka s tebou a...
13: A já tě toho zbavím rychle.
2: Já kromě toho, že jsem moderátorská guma, tak zároveň jsem trochu dyslektik. A říkal jsem právě dneska svý holce, že dělám s tebou rozhovor. Nebo teda ne s tebou, s tím Denisem, že dělám rozhovor. A říkám, představ si, ten týpek si strká, jako já jsem říkal, ten můj host si strká kalhotky do ponožek. A ona, jo, to se dělá, když jedeš třeba na dovču, tak aby si prostě ušetřil to místo v tom batůšku, tak si ještě do té ponožky narveš ty kalhotky a já, to je kluk. A pak jsem si přečet, že to je, že si strká kalhoty do ponožek.
13: Tohle.
2: Což je teda tohleto. To je tvůj trademark, to je to, co...
13: Hele, je to můj trademark, denně mi prostě... Tohle je můj styl, jo?
2: To je styl?
13: Tohle je můj styl. Nedávno jsem viděl chlápka, který to měl takhle, šel po ulici a já jsem mu řekl, že na to nemá právo. Ať si to laskavě sundá a dá si to normálně jako normální člověk a ne jako já. Mhm. Jo, tohle prostě jsou pak děti, který fakt jako ovlivňují generace. Generace dětí, důchodců, prostě vydělávám tím statisíce.
2: To mám mezinárodní přesah. Já jsem viděl DiCapria, jak to má.
13: Ano, on mi psal právě, můžu si to vzít.
2: A ty řek,
13: říkám,
2: já točil jsi už nějaký kloudný film,
13: no,
2: teďka ho natáčím v Čechách.
13: To vem. Hmm. Ne, je to takový, já jsem si furt říkal, čím na sebe můžu upozornit. A řekl jsem si, ponožky v kalhotech.
2: Stačí.
13: Stačí.
2: Naprosto.
13: Nezáleží jako na nějakých hereckých rolích nebo tak.
2: Jo.
13: Tohle je to, co si lidi budou pamatovat.
2: To je tvůj odkaz tady na té planetě.
13: Jo.
2: My všichni zmizíme v prachu, že jo, nebo to, jo. Ale...
13: Já chci být i pohřbený takhle.
2: V Trauči na náměstí bude prostě jenom jakoby ta bystatý nohy s tou ponožkou.
13: Já bych stačil by jenom takhle, od pasu dolů.
2: Jo. Potřeba bys tam mít i jo, rozumím.
13: Jo.
2: Proč ne? Je to Trutnov.
13: Tady pořádně prostě vyspaný a tady mít ty ponožky.
2: No ty jsi naznačil asi záměrně, že jsi obdařený, že jsi byl jako obdařený jako tím Bohem.
13: Já jsem byl obdařený talentem a...
2: A prostě všema těma těma věcem. To si domyslíme, ale...
13: Ale ty prej taky.
2: Hele, je to dár, je to prokletí, já nevím.
13: Ale je... Je to, spíše to prokletí, sám to znáš.
2: Jo. Je to, no, není to skladný.
13: Kamarády zahambujem, holky děsíme.
2: Já si nepamatuju, kdy naposledy jsem potkal u pisoáru člověka.
13: Já taky ne.
2: Že by jako...
13: No.
2: Teď mu to svítí, že jo, ještě, že jo, září to.
13: Přesně.
2: Jako... přátelé, já vím, že to působí, jak to působí. Já jsem tak vycítil, že Petr nebo Denis, jak kdo chce, má rád v podcastu Šílenství, si hrajete trochu, jak jsi tomu říkal, ty roleplaye?
13: Jo, jo.
2: Jak to vzniklo, spontánně?
13: Hele, vzniklo to tak, že s Petrem vlastně máme ten podcast, kde jsme jenom my dva. A je to asi jeden z mála podcastů, který když posloucháte tu hodinu, tak se nedozvíte vůbec nic. Což je oproti těm dnešním podcastům, který třeba i já s oblibou poslouchám, kde se dozvím nějaký informace. A říkal jsem mu, jestli nebudeme zvát hosty. A on řekl, že ne. A já jsem řekl, tak jestli nevyužijem prostě potenciál toho, že jsem prostě B-čkovej herec a že bych hrál ty postavy já. Takže si tam občas pozveme hosta, ale já ho hraju. Tím vlastně nemusíme řešit to, koho pozveme. Nemusíme nikoho platit.
2: Přemlouvat, honorář jeden.
13: Přemlouvat nic prostě. A jsou tam různý takový jako postavy, které já pak občas prostě přijdu a řeknu, hele, dneska přijde prostě tady ta postava. Je tam jedna oblíbená, to je postava Míši. To je vlastně moje přítelkyně, kterou hraju já. A...
2: Jaký má vlastnosti Míša?
13: No, z Míši vždycky vypadne, že já, který s ní chodím, jí jakoby, teď jsme se dozvěděli, že jí držím ve sklepě a týrám jí. Ale jsem to já furt, jo, já nikoho netýrám. Já týrám sám sebe. Tady tu.
2: Jako já se, prosím vás, Instagram Denise Šefa říká, běžte se na to podívat sami, asi. Já jsem koukal, říkám, nebudu to hodnotit podle jednoho reelu. Dal jsem jich 5 a říkám si, ty vole, co to je? A proč na to chci furt koukat?
13: Jo.
2: Já furt víš, jak jsem se podíval na to jedno video a říkám, a kde je ta poenta? Počkej, já si pustím další. Tak jsem si jich pustil asi 5 a nenašel jsem teda.
13: Ne, není. Ona není, no. Ale hrozně nás to baví. Petr je super člověk a setkali jsme se tak, že jsme spolu chtěli psát seriál a to nakonec nedopadlo a tam se vytvořilo to naše jako přátelství a no a pak jsme začali dělat podcast a děláme i takový live vystoupení v Malostranský besedě, to já vlastně uvádím v šatech vždycky, protože jsme si říkali, že je potřeba, aby to nebyly jenom dva kluci. Takže já jsem tam za tu holku, ono to nějak prostě ty lidi, pro ně je to příjemnější, když je to vyvážený. Mm-hmm. Mám takový šaty hnědý, co mi to sluší.
2: Malostranská beseda je nedaleko?
13: Ano, takže... nedaleko samozřejmě, když budete chtít, přijďte, kdy ale je vyprodáno, takže
2: kdy to děláte? Oni na to fakt chodí?
13: Ne, přijďte v červnu, jo.

0: V červnu?
1: V červnu. Teď máme 4. dubna, ale to už vlastně...
0: Ne, my teďka máme...
1: My teď máme 25.
0: Teďka máme 25. června.
1: Takže už vlastně asi už nic.
0: Jaký... V tom případě se nabízí naše oblíbená otázka, jaký to bylo?
1: Bylo to super.
0: Bylo to, povedlo se to všecko.
1: Povedlo se to, dokonce moje maminka nás poslouchá s Petrem, což mně přijde někdy jako docela šokující, když si říkám, že má docela jako, moje mamka nervy to poslouchat, protože tam opravdu probíráme strašlivý věci.
0: Jako jo?
1: Strašný. Já už, Petr občas říká, že nás zakážou, ať už se na to radši připravím. Mm-hmm. Ale zase víš co, já si myslím, žijeme v době, kdy vlastně se o hrozně věcech nemůže mluvit. Je to celá ta atmosféra toho dneška je taková jako tísnivá. A my se snažíme trošku to jako rozmělnit, tady to dusno.
0: No vy totiž máte... Nemůžu říct, že ta tour, která je v té malostranské besedě, no. To jsou ty erotický?
1: Teď už to, bylo to v rámci erotických příběhů, protože Petr napsal takovou knížku, kde sbíral od lidí jejich erotický zážitky.
0: Nějaký rychlej, který ti utkvěl v paměti?
1: Hele, tak rozhodně tam byla taková příjemná jako trojka, kdy chlápek s ženskou...
0: Mám radši, než ty nepříjemný.
1: No jo. Tohle byla fakt příjemná. Chlápek s ženskou byli manželé, už jim to trošku šustilo v posteli, tak se dohodli, že by možná někoho přizvali. Ten její manžel řekl, že má spolupracovníka v kanclu, tak se ho zeptal, hele, nechceš přijít a vyklepat prostě Jarku se mnou. On říká, uka fotku. Jo, dobrý.
0: Ale jo, to bych asi mohl.
1: Tak Jarka celá ve stresu, že jo, říká, no tak on teda přijde, ten tvůj kolega, uvařila nějaký jídlo. A ten kolega přišel k ním, říká, najíme se až potom. Normálně jí vzal do ložnice. Můžu tady mluvit prostě?
0: Musíš.
1: Vím prostě. A ten její manžel, ten byl úplně jakože what? To už se děje. Tak si rychle samozřejmě sundal kalhoty, aby
0: se taky jako ještě
1: ještě trošičku jako
0: zbylo z Jarky
1: něco. No a ten týpek prostě pak finito a řekl, jo, večeřet nebudu a odešel. Jarka úplně zbušená, že jo. No, takovýhle příběhy, no. Ale já jsem si třeba uvědomil, já jsem si vždycky myslel, jaký jsem zvíře a tak. Ale pak si přečteš tu knížku a zjistil jsem, že jsem fakt... Jsi
0: velmi nudný sexuální
1: strašně
0: život.
1: Strašně nudný.
0: Jo, já si taky myslím, že mám...
1: Fakt jako úplně trapnej. Jako, že... A říkal jsem si, já prostě jako... Je asi dobrý i v tomhletom odvětví prostě jako experimentovat. A ty lidi tam opravdu, to si přečtěte ty knížky, vy co jste nadržený obzvlášť. A to je opravdu jako tam se dozvíš fakt zajímavý věci. A jsou to úplně normální lidi prostě z celé republiky, takže jako stojí to za to, no.
0: Doslova stojí.
1: Musím říct, že párkrát se to stalo.
0: Já se omluvím. Při tom čtení? Ale tak zase řekněte mi, není to krásný, ne? Dneska lidi furt ten obraz, že jo? Přesně. To tady mají puštění na 6 obrazovkách nějaký porno a vy jste
1: čtete literatura?
0: Jenom... Ale ne, vážně.
1: Ty staromilče.
0: O, ježišmarja. On je klasik,
1: jo,
0: on je klasik.
1: On je opravdový klasik.
0: Není asi tajemstvím, že ty máš rád všechny typy živých organismů? Jasně?
1: Já bych to asi specifikoval jako fakt na člověka.
0: Jo.
1: A mám rád svoji kočku, svoje koťátko prostě.
0: Jo, jo.
1: Ale tam opravdu jsem spíš v té pozici otce.
0: Kočičí táta.
1: Kočičí táta.
0: Jo. Dostal se ke mně informace, že jsi měl... Můžu tady mluvit prostě?
1: Ano.
0: Koitus s holkou. Na chudách.
1: Tak to je jeden takový, to je právě součást toho seriálního humoru. Že samozřejmě neměl jsem sex s holkou na chudách. To mi přijde něco jako odporného. Ne, neměl jsem sex s holkou na chudách, jenom v rámci toho rozhovoru mi to přišlo vtipný, že vlastně jako takhle stojím a ona je takhle nade mnou na těch chudách. To byl jako ten humor, že jsem takhle, takhle. To bylo celý. Ale je to smyšlený, je to fiktivní prostě.
0: Ach jo.
1: Já už jsem koťáku neměl sex roky.
0: Roky. Tak to vypadáš ještě jako psychicky docela v cajku?
1: No právě, já mám pocit, že čím méně mám sexu, tím líp vypadám. Že ty lidi, co mají hodně sexu, tak pak začnou být takový zpustošelý. Takže ty taky asi dlouho nic.
0: A tady? Tady pán v druhý řadě vypadá celá zpustošelej, co?
1: No.
0: Denis Šafařík. Tak tohle to byl další díl Koťák Live. Děkujeme za vás, děkujeme za sledování a při dalším díle zase brzy na viděnou.

0: A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
1: 42-letý pisař Braňo z Bratislavy se minule v kabince moc dlouho neohřál. Ale teď bude konečně sám hodnotit a vybírat.
2: Tak těž aj nohy se mi páčí a stěhna, jde to tak do očka. Keby si to upravil, žlutý box, tak máš ho aj väčší. Ale je to v pohode. To, čo na srdci, to na jazyku. Keď chceš povedať, že si kokot, tak si kokot. Veľké prekvapenie. Trošička mi aj slza asi by.
1: Seznamky slibují lásku na jedno kliknutí. Ale místo rande často přijde jen nekonečné četování a zklamání.
3: Online dating moc nevyhledávám, je takový riskantní.
2: Zo známkách za klávesnicou je každý hrdina, ale v reáli je to úplně jinak.
3: Věříš na lásku na první pohled? Věřím.
1: Zapomeňte na nepravdivé filtry a falešné profily.
3: Tady se lidi nestydějí.
4: Hrozně fascinuje, jaké všechny tvary to může mít. Je to zajímavé to prozkoumávat.
1: U nás se lidé ukazují tak, jak doopravdy vypadají.
3: Wow.
2: Zaujímavé.
5: Akorát ho chytit.
4: To top.
3: Je to pohled pro bohy.
1: Ty brďo. A co vy? Máte odvahu zjistit, jestli vztah může začít čistě fyzickou přitažlivostí?
3: Začínáme tak, jak dobré rande končí. Nazí. Já jsem Monika Tymková a vy jste se rozhodli sledovat Naked Attraction Česko a Slovensko. Zapomeňte na swipeování v apkách. Tady se budeme seznamovat upřímně a napřímo. A s pořádnou dávkou odvahy. A tu ocení i náš dnešní hrdina.
2: Volám se Braňo alias Torgi, pocházím z Bratislavy, kde pracujem jako pizzer. Vyrastal jsem v dětském domove, kde dětstvo bylo úžasné. Už troška horšie bylo postavit se na nohy, ale zvládol jsem to. V 18 rokoch jsem musel opustit dětský domov. Bylo to ťažké, mám skúsenosti aj z ulice, ale teraz jsem v pohode a žijem a mám prácu. Týmto by som chcel apelovat na všetkých rodičov. Je krásné, že máte detičky, ale pokiaľ nemáte zázemie a viete dobre, že nemôžete si to dovoliť mať dieťa, lebo je to veľká zodpovednosť, tak ich nerobte. Keďže som bi, tak mal som skúsenosti aj so ženami, ale momentálne mám viac k chalanom. Som moc empatický, to, čo mám na srdci, tak to je aj na jazyku a to by som rád bol, keby to mal aj partner. Z tejto show mám skúsenosti, keďže som bol medzi vyberanými. Prihlásil som sa do Naked Attraction jednak preto, aby som spoznal niekoho zaujímavého a zároveň, aby som sa aj zviditeľnil a aby ma poznal celý svet.
3: Braňo, ty jsi z gastra, viď?
2: Áno.
3: A myslíš si, že je pravda?

0: a niekomu ne.
1: A tobie?
0: Ale osobne som to skúšal a mne to chutí.
1: Mne to také nevadí. Mám pocit, že je kolem toho taková zbytečne veľká hysterie.
0: Jo.
1: A co třeba kluci v práci? Fandí ti?
0: Určite áno.
1: Jo?
0: Áno.
1: No, ty jsi nám řekl, že máš nějaké negativní zkušenosti se známkama.
0: Zo známkách za klávesnicou je každý hrdina, ale v reálii je to úplně jiné.
1: Mm-hmm. No a jak to máš s nahotou? Už jsi byl někdy takhle venku nahatý?
0: Ano, navštěvujem nuda pláže a s nahotou nemám absolutně problém.
1: To jsi tady správně, protože já tady pro tebe mám 5 boxů, v nich mám 5 nahých těl.
0: Krásné, krásné.
1: Ty si budeš vybírat podle toho, co vidíš, podle toho, co cítíš za energii. Postupně tě budeme odkrývat, ty je postupně budeš vyřazovat. Až tady ve finále zbydou 2, ty se půjdeš slíknout, přijdeš sem nahý, vybereš si jednoho, oblečete se a půjdete na oblečené rande.
0: Už teraz se těším.
1: A dáte si na rande pizzu, doufám.
0: Tak si ho necháme upiecť.
1: Dobře, ale ty si říkal, že by si chtěl pozdravit někoho, viď?
0: Ano, chcel by som pozdravit mojich kolegov do práce. Ahojte.
1: Takže ti fanděj?
0: Ano.
1: Tak jo, tak v tom případě my ti jdeme ukázat za odměnu, co tady pro tebe máme. Tak poprosím, odkryjte nám těla.

0: Je to rozmanitý, tak jak jsi spřál?
1: Můžeme začít po mojej levej straně, žlutou farbou.
0: Vybral jsi žlutou, máš mít žlutou.
1: Musím povedať, ruky jsou krásné, také mocné. Podle mě robí, pracuje manuálnou prácu, si myslím.
0: No tak se zeptáme. Žlutý boxy pracuješ manuálně?
1: Je fakt krásné ruky.
0: Ukaž nám i dlaně.
1: Hezky, pekné. Pekné, pracovité ruky. Taktěž aj nohy se mi páčí a stěhna, jde to tak do očka.
0: Aha.
1: Můžem se opýtať žlutého?
0: No.
1: Hráš fotbal?
0: Braňo, okay. Ty jsi úplný věštec tady. Okay.
1: Nohy má krásné.
0: No tak teď furt tak kroužíš kolem, ale nás zajímá, co ten penis.
1: Penis je akurát za mě moc ochlpatený. Nemám nič proti chlpom, ale já by som to určitě za seba hovorím, že by som to určitě upravil, ale to mi nevadí vůbec.
0: Zeptáme se, jestli nemá problém s tím, že bychom to upravili trošku. Ne.
1: Čiže aj ano, aj nie.
0: A je tam takový odhalenější žalud trošku? Máš to rád?
1: Mně to nevadí. Či je odhalený alebo zakrytý, absolutně mi to nevadí, takže aj na stěhnách má krásně ochlpatené.
0: A tam
1: nevadí.
0: Ti to nevadí?
1: Tam mi to nevadí, lebo to je také prirodzené. Keby si si to upravil, žlutý box, tak máš ho aj väčší. Ale je to v pohode.
0: Tak už jsem rovnou poradil, tak jdem dál. No. Modrý box je tvůj?
1: Ďakujem. Tak tu máme ženu, čo je krásné. Prvé, čo som si všimla, ja sa aj opýtam modrého boxa. Máš trému? Aj áno, aj nie. Zaujalo ma to tetovanie.
0: Tak môžeš malinko blíž, ale pak sa hnedka zase vráť.
1: Only Morta forever.
0: Forever?
1: Chcem sa opýtať, je to tetovanie, si prehral stávku, alebo si to chcela?
0: Chcela
1: si to. Super. Only Morta forever. Kníří?
0: Kníří i chlopky.
1: Aha.
0: Chmíříčko jsou u nás chlopky.
1: Aha, to jsem nevěděl, Monika, děkujem.
0: Víš,
1: už teraz dnes... budem vědět.
0: Už, já tě tady ještě vyškolím.
1: Děkujem. Tu se mi to páči, lebo je to stará se. Tým nechcem povedať, že žlutý box se nestará, ale tuto jej záleží na tom, aby to mala oholené. Konec koncom aj já mám oholené.
0: To uvidíme, ano, ale až samozřejmě. Ve finále.
1: Ano. A je to krásné, má to upravené.
0: Co říkáš na nohy?
1: Nohy jsou dlhé a jsou krásně rovné.
0: Modrý box, ukaž nám prstinky, jaké máš.
1: Prstinky mi absolutně nevadí. Úžasné. Aha. A dost mě zaujalo, že jich má nízko na prstě, že to nemá, jak jsme každý zvyknutí, že to máme hore. Je to image?

0: Mm-hmm. Image.
1: No a když bys si měl vybrat mezi penisem a vagínou, tak co upřednostníš?
0: Víš, v této chvíli, když jsem bisexuál, mm-hmm. a teraz jsem moc uchylný na penisy, takže asi penis by som. Mm-hmm. Ale nebraním se ani vagíně.
1: Takže teď tvoje poslední vztahy byly spíš s chlapama, ano. než s ženskýma.
0: Ano.
1: Dobře, tak pojďme k chlapovi ve fialovém boxu.
0: Na chmíži říkám OK.
1: Děkuju.
0: To musím povedať, má krásny penis, tu je väčší, kto vie, ako je, keď je stoporený. Mm-hmm. Na rukách je pohoda, myslím si, si v pohode? Je, je to vidieť. Nechty má krásna na prstoch.
1: Mm-hmm. Hele, ale řekl si, veľkosť penisu, tá je pro tebe taky dôležitá?
0: Vieš čo, myslím si, že príroda nám dala to, čo nám dala, takže je mi jedno, že aký je penis. Pretože aj on takto, keď sa na to pozrieme, on to má teraz, ja odhadovať nechcem, mm-hmm. ale určite, keď ho má stoporený, tak tam je tá veľkosť veľká určite.
2: Výzkumy ukazují, že průměrný gay má větší penis než průměrný heterosexuál. Studie 5000 stopořených penisů odhalila, že u homosexuálních mužů byl v průměru větší o necelý centiák.
1: A tam je i ta dlouhá předkoška, to se ti líbí? Jak to máš třeba s obřízkou?
0: Já mám tak, jako má on osobně a hovorí mě, je to diskutabilné, někomu vadí takéto, někomu nevadí, keď je predkoška vonku.
1: To je hezky, jak jsi otevřený vůči všemu.
0: Já aj vyšadujem od svého partnera, totiž vám piatím hovorím, že nech je úprimný. To, čo na srdci, to na jazyku. Keď chceš povedať, že si kokot, tak si kokot. Keď nie, tak nie.
1: Pojď se mrknout na zelený box.
0: Pokoj vidím. Jsi pokojný? Je.
1: Jak bojovník.
0: Jo. A prý vidím na nohách, že určite cvičí. Cvičíš?
1: To má od prírody.
0: OK, tak to má od prírody, to je dobré.
1: Ešte ochlupení?
0: Ochlupení poriadku.
1: Tak jo?
0: Určite.
1: Tak.
0: Stará sa pán.
1: Poď.
0: Alebo chalan.
1: Poď na vandr za mnou.
0: A tu je úplný kľud, to vidím. To vidím. Nechty krásne. A čo ma zaujalo, to prvýkrát vidím na nohách. Na prstoch, nad nechtami, také ochlpenie. To prvýkrát v živote vidím a to ma dosť zaujalo. Mm-hmm. To je zaujímavé. To je máš tam ochlpenie, je to ochlpenie, že?
1: Mm-hmm. Penis?
0: Penis tiež, veľkosť je dosť veľká. To za tým penisom je dosť také objemné.
1: A jak sa to říká u vás?
0: Vajce.
1: Vajce, no to je dobrý, to je hezký.
0: A myslím si, že chalanisko sa stará o seba, lebo má upravené ochlpenie. Mm-hmm. Ale hovorím, pri tomto boxe vidím taký fakt kľud. Si v kľude úplne pohodičke, že?
1: A to je pro tebe dôležitý, veď? Hodne sa na to ptáš, je pro tebe dôležitý, aby protiešek bol
0: v kľudu? Áno, nech sú není v strese, ináč všetci máte predo mnou klobúk dole, že ste tu.
1: Braňo, videl si dosť, ale ne ešte úplne všechno.
0: Ano.
1: Když naše těla poprosíš, tak oni ti ukážou i svoji zadní část?
0: Můžem vás poprosit, otočíte se.
1: Co zadky?
0: Tak jsou hezky.
1: Poreferuj.
0: Keby som mal povedať, že ktorý je najkrajší, tak vám hneď poviem, a to je žltý. Mm. Žltý, tak to, teraz sa smeje určite, lebo sa trasol troška. Že sa smeješ?
1: Pomíte.
0: Smeje sa. Aj dáma alebo slečna má pekný zadok. Mm-hmm. Ja si myslím, že každý z vás má pekný a potom ešte červený má pekný. Mm-hmm. Červený má pekný. Tým som nechcel povedať, že zelená a
1: fialová,
0: že sú vraždy, to nie.
1: Braňo, máš před sebou těžkou situaci, protože musíš někoho vyřadit. A my ti to ještě stížíme, protože to tělo, které ty teď vyřadíš, tak mu neuvidíš do tváře.
0: OK, máme rád výzvy.
1: Máš rád výzvy?
0: Jo, mám.
1: Takže ty se teď pořádně rozmysli. Nejen podle toho, kdo se ti nejvíc líbí, ale i kdo tě třeba nejvíc zajímá, u koho bys chtěl vidět i zbytek těla. Mm-hmm. Protože toho člověka, kterýho teď vyřadíš, už prostě nikdy neuvidíš. To je dobrý, ne?
0: To je dobrý.
1: Takový tajemný.
0: Jo. Tak já jsem se rozhodl pro box s farbou. Erotický dárek k narození.

0: Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
1: Pračka je doma. Velké spotřebiče doručíme po celé ČR. Kup třeba spotřebiče LG, jako beznámrazovou lednici s mrazákem, nebo set pračky a sušičky s parní funkcí. Vyneseme, namontujeme, vyber si čas. Alza.cz.
0: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edgara.
2: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden proud, obrať proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky různé druhy za 89,90. Kaufland.
3: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.
4: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
5: Každý centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Guide Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Vínas.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
7: Velké vítězství může začít malým gestem.
8: Jsem myslela, že někoho máš?
9: Mám. Mbank.
7: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
10: Už jsi byl na tobogánu?
11: Jasně, nejsem žádná bačkora.
12: Z našeho výběru dovolené se vám zatočí hlava. Právě teď máme last minute slevy až 60%.
13: Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
14: Bombo? Bombo?
12: Feel bonbon.
15: Ricola. Oral-B!
16: Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B.
17: Už 30 let je Globus součástí našich životů. A to hlavně díky vám, našim zákazníkům. Vaše věrnost je důkazem, že držet se poctivého řemesla a tradic má stále smysl. Velké uznání patří také všem našim zaměstnancům, kteří dělají Globus takovým, jaký ho máte rádi. Už 30 let. Globus. Tady se svět točí díky vám.
18: Díky vašim nákupům můžeme společně přispět na 30 aut pro konto bariéry. Tak pojďme společně podpořit dobrou věc.
19: Zahradník Karel se svojí ženou Gábinou, sportovec Luděk a kamarádky Jitka a Linda žijí spokojeným životem. Škoda, že občas podceňují rizika, která je obklopují. Myslí si totiž, že se jich netýkají. Omyl. Klíšťová encefalitida se týká nás všech. Nechte se očkovat nebo přeočkovat včas vakcínou FSME Imun.
4: Mrkněte, jestli není čas se nechat přeočkovat.
6: Tady je vaše zásilka.
8: Chlape, jste všude.
6: Vždyť máme 20 000 výdejních míst.
8: Super, tak hezký den.
7: Vám taky!
5: Richard. Vyzvednutí po celém Česku, rychlostí blesku. Datard.
9: Právě.
12: právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zaklapnutím. Ambipur do koupelny je difuzér, který bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur do koupelny. Výhodné nabídky na značku Ambipur najdete nyní v drogeriích Teta.
14: Gillette Labs. Peelingový pásek, který uvolňuje zachycené vousy. 5 ultraostrých břitů pro holení bez námahy. A naše lubrikační technologie pro hladké oholení každým tahem. Pokožka, které se každý chce dotýkat. Gillette Labs. Až 30 hladkých oholení s jednou hlavicí. Pro muže to nejlepší.
20: Staňte se i vy magnetem na výhody. Založte si účet u ČSOB a získejte balíček výhod na cesty v hodnotě až 3000 korun. ČSOB, jdeme vám naproti.
21: Dobrej por. Auajs, co to bylo? Ale pozemšťané zas hrají fotbal a jeden z nich si dal evidentně Red Bull.
22: Red Bull vám dává křídla. Nová Red Bull Summer Edition s příchutí sudači a limetky.
23: 18. Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
24: Ty prďo.
25: Wow.
26: Prosím.
23: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
27: Akorát ho chytit.
28: Zaujímavé.
23: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
29: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
30: Máte zapnutou nahou seznamku Naked Attraction Česko a Slovensko. A někdo se už brzy dozví, že opustí svoji kabinku. Ale tentokrát to bude trošku jinak.
31: Tak já jsem se rozhodl pro box s farbou zelenou.
30: Zelený box?
31: Zelený box, jo.
30: Tak v tom případě vás poprosím, abyste zhasli ve studiu. Třeba toho člověka prostě potkáš, ale vůbec nebudeš vědět, že jste tady byli spolu.
31: Přesně tak a o tom je to čaro. Je to zajímavé, víš, my máme rád.
30: Teď ti ukážeme další část těla.
31: Tak se těším na to.

0: Já o tobě vím, že jsi hodně aktivní na sociálních sítích.
1: Ano.
0: Takže umět si udělat dobrý selfie je důležitý.
1: Ano.
0: Dobře. Tak my si nejprve uděláme selfie spolu. Tak se hezky tvář. A ty teď dojdeš ke každému boxu.
1: Jo. Yeah.
0: A s každým zvlášť si uděláš nějaký hezký, zajímavý selfie.
1: OK. Tak když je tu dáma, tak začnem dámou.
0: Mhm, víš za dámou.
1: Tak to z této, hej. Teraz můžeš. Vydrž. Červený. OK, dík. A nakonec fialovej.
0: Mhm.
1: Toto je krásné, mám takovou radost, tak to děkujem.
0: Jaký to bylo? Dobrý?
1: Úžasné, to je velké překvapení. Trošička mi aj slza asi vyjde.
0: Teď ti ukápne slzička, protože ty musíš někoho vyřadit. Braňo, kdo z těchto fotomodelů a fotomodelky neprojde do dalšího kola?
1: Tak vylučím. Fialovej.
0: Tak poprosíme fialový box. No, a ty posíláš domů Honzu. Honzi, pojď ke mně.
1: Honza, Janko. Janko.
0: Honza je z Tévart, je mu 44 a je z Prahy. Koukej, jakýho krasavce si vyhodil.
1: To nevadí, pozri se, vyjdeš úplná, určitě se zoznamíš s někým jiným.
2: Úplně nerozuměli v těch sociálních sítích, takže se vůbec nic neděje.
1: Wow,
0: vůbec ty by se nenechal fotit.
2: Ale já spíš tím tolik nežiju.
1: Držím palce a jak možem, tak ti podám ruku.
2: Je, taky držím palce, ať máš dobrý výběr.
1: Děkuji.
2: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Ahoj.
3: V tom studiu to byla zajímavá zkušenost. Upřímně musím říct, že mi Braňo přišel trošičku asi nerozhodný. Na Naked Attraction mě zaujala ta výzva představit celé svoje tělo tak, jak mi bylo dopřáno matkou přírodou. Pokud se naskytne ta příležitost, Naked Attraction se rád znovu zúčastním. Přiznám ale, že bych se rád dostal do pozice toho, kdo si vybírá.
0: Jsi si je prohlídnul dole,
1: ano.
0: Ze předu, ze zadu.
1: Ano.
0: A teď ten finální touch, obličej. Tak poprosíme o obličeje.

0: ste veľmi sympatickí ľudia. Dáma, OK, pohoda. Vlasy fajn. Pripomínaš mi, môžem týkať. Pripomínaš mi Siu troška. Aha. Speváčka Sia. To milujem.
1: Poslúcháš rada hudbu?
0: Uh-huh. Pán je usmiatý, milý, sympatický. Vieš čo, teraz mi ani to ochlpenie nevadí. Ale
1: vieš, najednou sa to úplne...
0: Miestami by som si to upravil aj tak. Ale je sympatický.
1: A co vôbec je ho? Ty má upravený a moc hezky.
0: Áno, to aj konec koncom aj ja mám bradu, takže...
1: Vy ste do sebe úplne zapadli.
0: No, uvidíme. Uvidíme, čo priniesie.
1: Finále.
0: Tuto chalanisko, keď pozriem, tak najmladší si myslím, že je. Máš viac ako 25? OK, 26?
1: To je hezký vek.
0: Mm.
1: To už lidi ve 26 mají rozum a zkušenosti.
0: Áno.
1: A furt je to mladý maso.
0: No je, ale tak není všetko len mladé meso, hej. Mm. Ak sa pozerám na teba, tak mi prídeš taký, jak Janko, upravený do školy. Vieš?
1: Se upravil kvůli tobě takhle.
0: Zaujímavé ty dvě náušnice.
1: Mm-hmm. Ale pořád si ještě neslyšel, jak naše odvážná těla mluví. No tak polož otázku.
0: Moja otázka znie.
1: Kryju ti záda.
0: Ďakujem. Ako by vyzeral tvoj deň ideálny od rána do večera, keby si nemusel mať žiadnu povinnosť? Ideš.
1: Od ktorého ideš?
0: Idem od dámy.
2: Tak v mém případě asi by to byla dobrý oběd někde v restauraci, procházka a večer u hezkého filmu televize.
0: Mhm, OK. Tím napána.
3: Ideálně čas s těmi nejbližšími, který mám nejradši. Je to nejvzácnější. Pak ty lidi zmizí ze života, mně už se to stalo. Odešel mi takhle bratr předčasně a žádný peníze ti to nevrátí. To je to nejcennější, co máš. Ty nejbližší lidi.
0: A kebyste si mal, já už se nemůžem pýtať.
1: No ještě trošku. Nebudu na tebe tvrdá, děkujem. Zeptej se.
0: Kebyste si mal vybrat rodina alebo priatelia?
3: Přátelé si vybíráš, rodinu, tam se narodíš.
0: Dobré. Vynašil jsi se. A teraz ty, prosím.
4: Můj ideální den by byl někde v tropech na pláži a večer prohlížení si města.
0: Samozrejme, ty stále mi prídeš ako Janko za ktovkou, ale neber to vzlom, fakt, ale fakt mi tak prídeš. Pani má sympatický hlas a to je pohoda, to. Máte krásne hlasy, sympatické. Takže akože za všetkých som spokojný s tou odpoveďou.
1: No, to sme rádi, že si spokojný, ale teď určite nebude spokojený jeden člen tady tý posádky, pretože musí ísť domů a do finále sa nedostane.
0: Mm. Takže rozhodol som sa pre farbu červenú.
1: I s aktovkou teda, jo?
0: Mm.
1: Poď, Niku, za náma.
4: Ahoj.
1: Tak Nik je influencer, je mu 26, to už víš.
0: Koľko máš followerov?
4: Je smazali účet, takže začínam od znovu, ale dal jsem 60 tisíc.
0: Na akej sociálnej?
4: Na TikToku.
0: Na TikToku?
4: Ano.
1: Vidíš? Mhm. Vidíš?
0: Dobre.
1: Janko, nevadí. Ty si z Mimoňa, veď?
4: Áno.
1: Hmm.
0: A čomu sa venuješ? Pracuješ alebo študuješ?
4: Sem na brigáde.
0: Mm-hmm.
4: A šetrím na vlastný biznis.
1: Mm-hmm.
0: A to je?
4: Chtěl bych založit sex shop.
1: Sex shop by si chtěl založit, jo? Mm-hmm. Tak my se ještě potkáme někdy.
0: Jako prodej. Prodejn.
4: Ano, online prodej.
1: Online, v Mimoni ne.
4: Tak tam by se to asi nechytlo. Ale možná, že kamenná prodejna časem bude taky.
0: Nej, každopádne díky, že si tu bol a drž sa.
4: Ahoj.
1: Šťastnou cestu do Mimoňa.
0: A pozdravujem followerov.
4: Měl jsem trošku obavy, že budu negativně skritizovaný, ale nedostal jsem jedinou negativní připomínku, takže jsem velmi spokojený. Braňo upřímně na mě moc nepůsobil. Nějakým způsobem jsme si nesedli. Přišlo mi, že jsme si nebyli vůbec kompatibilní. Vzhledově pro mě byl takový neutrál, že to nebylo, že by se mi ani nelíbil, ani že by se mi líbil. Přihlásil jsem se pro zkušenost, pro zábavu. Momentálně nejsem v situaci, kdy vím, jestli jsem schopen milovat, a proto bych rád něco, co může nějak začít bez jistého cíle a zkrátka dopadne to tak, jak to dopadne.
1: Teď přichází tvůj čas. Víš, co máš dělat?
0: Idem sa vyzliekať.
1: Správně, vyzliekať. A navrať sa?
0: Nahej.
1: Nahej, dobrý. Tam tudy. Vem cestu.
5: Braňova finální volba je mezi 51-letým Markem Stavařem z Prahy, odkud je i Petra, 50-letá kuchařka.
1: Máme tady finále. Já vám moc gratuluju. Petro, tobě gratuluju. Marku, tobě taky gratuluju.
3: Děkuji.
1: Petro, ty jsi po tranzici, viď?
2: Ano.
1: A chceš nám k tomu něco říct?
2: Mám to za sebou finálně asi před 3 roky v Motole. To znamená zároveň procházení dlouhým procesem i jiným. Spousty lékařů, ale je to o radosti, je to o dobrým pocitu ze sebe.
1: Teď vás poprosím, abyste se navzájem za něco pochválili. Petro?
2: Zajímavý oči a úsměv.
3: Moc děkuju.
1: Marku?
3: Já samozřejmě tu obrovskou odvahu, protože změna pohlaví to není žádná legrace. Takže...
1: Tak Braňo, pojď za náma.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
7: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180.

0: 80 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
1: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
2: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
1: Na tisíce produktů.
2: A máma se vždycky ráda odváže.
1: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
3: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
1: Užívej si víc za méně. Allegro.
0: Každé velké vítězství začalo malým rozhodnutím. Založte si také M spořící účet Plus s výhodným úrokem až 4,01%.
4: Ty máš vždycky něco v rukávu.
5: Mám M-Bank.
0: M-Bank. Velká malá vítězství.
6: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
7: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
8: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyn nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Kaufland.
0: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
10: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
11: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
12: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
13: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
14: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
13: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
15: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
13: Jasně.
16: Co je to virtuální baterie?
17: Virtuální baterie ukládá...
18: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
19: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
20: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
19: O co jde?
20: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl.
21: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout-jde.
22: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
23: Hellmann's.
24: Všechno je vedlejší.
23: Dej si to nejlepší. Hellmann's.

0: FIFA World Cup 1000.
1: Osmnáctka. Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
2: Ty brďo.
3: Wow. Prosím.
1: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
3: Akorát ho chytit.
4: Zaujímavé.
1: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
5: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
1: Nahé finále je blízko a do něj jdou zpět jen dva, kteří Braňa nejvíc oslovili a sám se teď před nimi svlékne.
6: Braňo, pojď za náma. Chtěla jsem ti představit tvé dva finalisty, jejím Marek a jejím Petra.
7: Petra.
6: My jsme si tady povídali, ty jsi to asi neslyšel, ale ráda ti to zopakuju a Petra by ti to určitě taky ráda řekla.
8: A tak bavili jsme se tady o tom, že mám za sebou životní proces, vlastně tranzice se tomu dneska moderně říká.
7: A jsem si tam myslel.
8: Před třemi roky vlastně dokončený chirurgicky.
7: Od malá si chcela být ženou?
8: Nevím, jestli 11 let, 12 let.
7: Nevadí mi to vůbec, lebo mám kamarádku těž takto.
6: A teď bych chtěla, abyste vy řekli něco o Braňovi, co se vám líbí.
8: Postava hezká. A líbí se mi teda slovenčina, teda obecně jako miluju teda.
9: Braňo je sympaťák od pohledu. Opravdu. Je vidět, že na sebe dbá, je krásně upravený na rozdíl ode mě, já se omlouvám, mě vypadá kadeřník. Samozřejmě výbava, to není co dodat, to je úžasný. Ale samozřejmě na každé figuře se dá zapracovat, záleží na něm, jak chce vypadat.
7: To určitě nebudem posilovat.
6: Ale čas na povídání budete mít určitě na rande, ale ty nám musí říct, s kým na to rande půjdeš.
7: A já bych asi, keby byla možnost, zoberem obi dvoch, ale to se nedá. Tak si vyberám Mareka Peba na rande.
6: Tak Petro, já ti fakt strašně gratuluju. Děkuji. Za všechno. Úplně jsem moc ráda, že jsi tady byla s náma.
8: Bylo to hrozně fajn tady.
6: Ať se ti daří.
7: Já se chcem s Petrou rozloučit.
9: Můžu taky.
6: A všichni můžete.
8: Děkuju.
7: A nejám bych se za to, co robíš.
9: Bylo to super.
8: Bylo to skvělé.
6: Můžete se klidně i všichni obejmout.
8: Všichni obejmout pohromadě.
7: Chytat za zadok.
6: Tak jo, Petro, poprosím tě.
8: Tak se mějte krásně. A co
6: dáš?
8: Byl to hodně zajímavý nový zážitek pro mě. Je to prostě, je to zábava, je to legrace. Vlastně jsem si to užila celý, protože to jsou takový zajímavý věci, které člověk zažije jednou vlastně. A za mě samý plusy. Braňo je strašně sympatiák, si myslím. I vzhledově, fyzicky, v pohodě, tam není co vytknout. Líbí se mi i ta slovenština, mě se vždycky hrozně líbila. Do pořadu jsem se vlastně přihlásila z toho důvodu, že jsem chtěla hlavně zažít nějaký nový zážitek.
6: Bylo to s tebou skvělý.
7: Děkujem.
6: Moc děkuju.
7: Děkujem, já jsem se to těž užil a chcem se poděkovat lidem, co okolo mě dneska pracovali, Monike, že dosť pomáhala, dala si zo mňa, trošička som mal stres, ale len trošička.
6: Nebolo to pozdravé.
7: A potom si ho dala dole.
6: Tak.
7: A jedeme do hotela.
6: Přesně, chyťte sa za ruce a bežte. Držím palce.
7: Vybrať si bolo ťažké, pretože všetci piati mali niečo do seba. Každý z nich, či to bola tá dáma, alebo tí štyria chalani, každý z nich mal niečo do seba, ale keďže vybrať si musím, tak som išiel na to, jak to cítim. Teraz ma čaká randičko, alebo rande, na ktoré sa teším. Určite toho veľa si povieme, pretože dotyčný, čo som si vybral, Marek, tak má čo asi ponuknúť aj povedať, takže sa teším.
9: Jestli som čekal vítězství vůbec, nejsem už nejmladší za prvé a když jsem viděl kolegy nebo kolegyni, co tam jsou, tak jsem si říkal, že nemám vůbec šanci mezi nimi. Úžasná zkušenost, hned bych si to zopakoval, ale protože jsem vyhrál Braňa, tak není důvod. Na rande s Braňem se těším strašně moc, protože láska prochází žaludkem a Braňo dělá pizzu, takže to je na druhou láska.
7: Ahoj, Braňa. Som rád, že si prišiel.
0: Taký
7: nech sa páči, sadni si. Okay. Prišiel, pôsobí na mňa úžasne.
9: Pôsobí na mňa hrozne uvoľnenie.
7: Keďže som pizzer,
9: áno,
7: tak som si dovolil objednať pizzu, takže ak budeš mať kuchu.
0: Havaj, moje obľúbená, díky.
7: Nie som vyučený kuchár. Ja som vyučený záhradník.
0: No to je krásne, a prečo to nedelá?
7: No to je krásne, ale vedeniu detského domova, tak mi vybrali túto školu.
9: Když mi Braňo líčí, že je z dětského domova, úplně mě to překvapuje.
7: Rodiče má splodili a jak jsem se narodil, tak má hned je odbrhli. Já jakože nemám problém o tom rozprávat.
9: Působí naprosto vyrovnaně, že se ho to těžké dětství nějak nedotklo.
7: A chceš, daj si pizzu trošku.
0: Určitě, to nevíš, ty si nedáš. Dobrá.
7: Gastro je gastro. To no, pokud nerobíš, tak to nepochopíš.
9: On moc dobře ví, co chce. A to mě právě imponuje.
7: Koľko máš rokov, prosím tě, povedz mi.
9: Zkus to uhodnout, Braňo.
7: 38.
9: Jsem ročník 74.
7: OK, to je v pohodě. Dost ma překvapuje jeho vek na to, že on vyzerá dost mladý. A mal si už aj vzťahy?
9: Určitě, tak je mi 51, nebo jsem měl i takhle pár kolegů, ale aktuálně mám takový dobíhající vztah, ta paní mě má moc ráda, ale necítím se tam moc dobře. Když se bavím o Braňem a o současném vztahu, tak oceňuji na něm, že to bere, jak to je.
7: Lípíme si?
9: Určitě.
7: Na toto randičko?
9: Ano, na nás.
7: Na teba?
9: Na vítězství.
7: Ďakujem.
9: Já moc děkuju.
7: A divadla alebo také něco navštěvuješ?
9: Paní má ráda kino.
7: Zas jsme při té paní. Ako se volá ta partnerka?
9: Renata.
7: Tak kludně povedz, Renatka.
9: Renatka, no.
7: Bavíme sa krásne, ale zrazu príde Renátka. Čo ty a dovolenky?
9: No, to všechno plánuje ona, že jo, jakoby sám.
7: Bavíme sa zas krásne, zas príde Renátka. Aha, okay, ona má koľko rokov?
9: Jo, bude mi 60. Jak zemřel bratr, tak vlastne na ten popud som si našel. Že ona vlastne mi zachránila z nejakých tých depresí, jo. Že som díky ní sa trošku začal osamostatňovať. Proto som sa taky prihlásil s tým, že nikoho najdu.
7: Viete si predstaviť rande v trojke? Čo ty, vzťah na diaľku alebo otvorený vzťah?
9: Myslel som si, že ta moje pani, že mi to dovoluje, ale naopak ona je hodne žárlivá. Ja som jej na začiatku slíbil, že jej nikdy neopustím.
7: Aha. A najkrajšie je to, že on sa o tú Renátku postará. Mali by sme vzťah teraz, tak ako v trojke, alebo ako?
9: To bych sa musel s paní rozejít.
7: Môžem len toľko povedať, že v trojce je líp. Keď príjem do Prahy, tak si ochotne mi ukázať aj miesta tu v Prahe?
9: Určite spíš než ja do Bratislavy.
7: S Renátkou môžete si urobiť
9: výlet. No, nedoporučujem.
7: Pozdravujem Renátku. Rande bolo úžasné, povedali sme si veľa toho, samozrejme bez Renátky to nešlo, ale čo ma prekvapilo, sme mali aj pekné témy.
9: S Braňem bych se chtěl minimálne dál lépe poznávať, to naše přátelství sa môže prohlubovať, prípadne prejsť v nejakú intimnejší fázi třeba.
7: Tak Marek, som rád, že som ťa spoznal, rád sa s tebou stretnem, len ťa poprosím, Renátku tam nezober.
9: To si taky myslím, že je rozumný nápad. Jo, moc rád som ťa poznal a dúfam, že to není naposledy.
7: Nikdy nevieš.
9: Přesně, tak nikdy neříkej nikdy, to je moje heslo. Ruku na to.
7: Jo. V zoznámke Naked Attraction som si vybral lepšie spoznať Marka z Českej republiky. Ostali v kontakte, píšeme si. Zatiaľ sme sa nestretli, ale to neznamená, že sa nestretneme. Týmto aj pozdravujem a pocity mám fajn a keby som mohol, tak určite ešte aj druhýkrát, tretíkrát, štvrtýkrát sa prihlásim.
2: Díky tomu, jaký Braňo je, naprosto samostatný, houževnatý, upřímný, zůstane už navždy v mém srdci jako ten nejbližší přítel a myslím, že nikoho takového už nikdy nepotkám. A přeju mu z celého srdce, aby našel svoje štěstí a někoho, kdo si ho zaslouží. Ahoj všichni, mějte se rádi.

0: Příště uvidíte.
1: Speciální vydání Nejky.
2: Pokud je muž zarostlý, tak má zase asi hodně testosteronu.
3: Miluju hlaďonky. Opravdu, ani chloupek.
1: Měl by problém.
4: Tady už to s tebou koketuje. Modrý boxík se toho nebojí.
1: A na jaké že to dneska bude téma? No, chlupy.
2: Já nemám rád, když jsou chlapy chlupatý. To je prostě... To bych asi zešilela. Já prostě bych nesnesla chlapa, který se holí.
0: Už příště v Naked Attraction.
5: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka. A jdeme na to. Startuje osmnáctka. Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz. Právě teď začínáme přiostřovat, takže šup šup do Hajan. Tento pořad fakt není vhodný pro děti a mladistvé.
6: Já jsem Monika Tymková a vy jste se rozhodli sledovat speciální vydání Naked.
2: Pokud je můj zarostlý, tak má zase asi hodně testosteronu.
3: Miluju hlaďonky. Opravdu, ani chloupek.
1: Měl by problém.
4: Tady
6: už to s tebou koketuje. Modrý boxík se toho nebojí. A na jaké že to dneska bude téma? No, chlupy. Dneska to bude především o holení, protože málo co rozdělí účastníky naší nahé seznamky tak, jako o chlupení.
2: Já nemám rád, když jsou chlapy chlupatý, to je prostě... To bych asi zešilela. Já prostě bych nesnesla chlapa, který se holí.
6: Na jedné straně máme milovníky depilace. Čím oholenější kůže, tím lepší.
7: A je upravený.
6: Myslíš? Dole. Upravený jako vyholený?
7: Mám to ráda.
6: Máš to radši?
7: Jo, mám pocit, že se o sebe stará a že to má rád.
8: Plně oholený celý, to je super.
6: Tady máme taky holátko.
9: No, ale to je moc hezké holátko.
10: Je vidět, že se o sebe stará, oholený, ví, že není dobrý úplně mít plnou pusu věcí, který nechceš. Takže cením.
7: A cením upravenost dole, že není zarostlý.
3: Co naopak výborně hodnotím? Depilace nebo oholení, opravdu 7 z 10, to jako pac nahoru.
6: Počkej, jak 7 z 10? 10 z 10, ne? Vždyť je krásně oholený.
3: Ale jo, ale 7 z 10, 10 je ideál. Nikdy to úplně 100% ideál není. Co ty víš, třeba bude mít klubatou hruď?
6: Počkej, a ty máš, ty jsi 10 z 10?
3: Já jsem 10 z 10.
6: Komplet?
3: Ani chloupek.
6: A pak to jsou příznivci víc, abych tak řekla, přírodního vzhledu.
4: Hezky, no, naturál, jo.
6: Tady už to s tebou koketuje. Modrý boxík se toho nebojí.
1: Tady ti teda nejvíc bere ochlupení, jo?
7: Je takový nejrozsáhlejší.
1: A fakt to máš ráda?
7: No, mně to přijde strašně sexy.
1: A máš to jako už odmala, nebo kdy jsi jako pochopila, že tohle je nějaký tvůj typ jako rajcu?
7: Takhle, když mi bylo kolem 20, tak se mi ochlupení nelíbilo a měla jsem hloupý názor, že je to fuj. Ale s postupem let jsem právě zjistila, že se mi naopak nelíbí zcela oholený přirození. Přijde mi to prostě jak nějaký vetřelec divnej, že jo, takový slizce to působí. Je hezčí, když je okolo toho něco a líbí se mi ten kontrast.
4: Spíš celkově ty nohy, trošku i ty ruce a jako trochu i ty chlupy, protože na tom řešila podbřešku. Dohromady to dává, tak jako nějak to sedí k sobě.
1: Že není celý oholený, se mně líbí, jakože je to takový i chlap prostě, no.
11: Jestli bych se mohl starat o tvoji pipinku, jestli by nevadilo, kdybych ji oholil, že já bych to taky nechal, jako klidně. Dole takhle navzájem, že bychom spolu.
1: Dobře.
6: Tak jo, dám vám ti možnost položit jednu otázku, na kterou ti každá z dam odpoví. Tak zapřemýšlej, aby ti to něco řeklo, abys to... Vyřazování měl snadnější, ale nepředpokládám, že to bude snadnější teda. Tak napadá ti nějaká otázka?

0: Napadá mě jedna taková, jako jestli bych se mohl starat o tu její pipinku, jestli by nevadilo, kdybych ji oholil, že? Abych to taky nechal, jako klidně. Dole takhle navzájem, že bychom spolu.
1: Dobře, takže se ptáš, jestli by dámám nevadilo, kdyby si ty sám vlastnoručně
0: ano.
1: oholil pipinku.
0: Ano.
1: Tak začínáme od fialového boxu.
2: No tak po mě většinou muži chtěli opak, abych si nechala narůst chloupky, takže tohle mě překvapuje. Mm-hmm. Ale samozřejmě by mi to nevadilo. Tak...
1: No a
0: díky.
1: Zároveň ty bys byla schopná oholit. Jak tomu říkáš, když je to pipinka, tak ty máš co v kalhotech?
0: Šulínka.
1: Šulínka. Ty bys si byla schopná oholit šulínka?
2: Ano, mám s tím zkušenosti.
1: No, tak...
0: Ne?
1: Jo, říkala, že...
0: poprvé.
1: Říkala, že...
2: Ano. Mám.
0: Má? Jo. Takže
1: to líp, ne? Tak jdeme ke Španělsku, modrý box.
0: Pojďme. Jak je to teda?
3: Já bych byla ochotná se oholit, já se holím samozřejmě, někdy ano, někdy ne, podle nálady, jak zrovna chci působit. A dneska jsem chtěla působit divoce, líbí se mi to, ale na oplátku by si musel nechat narůst ochlupení, protože já miluju chlupy na
1: no
3: ohandy.
1: Nevadilo by ti, kdyby tě oholil Honza sám? Protože tak asi zněla ta otázka,
0: ano.
1: že ty by si chtěl holit dámy v boxech. No. Nevadilo by ti
3: kdyby
1: to?
3: Kdyby byl opatrný a neřízl mě.
0: Já bych nejvíc opatrný.
1: No a ty by si byla schopná oholit jeho šulínka, jsi říkal?
3: V žádném případě. Z toho vlak nejde, já miluju chlupatý ohanby.
1: Jo, takhle.
0: S tím by se dalo něco dělat.
1: Jdeme tady k tvýmu heslu mailovýmu, červený box.
2: Neskusila jsem to. Když by byl, jak přesně říkal, opatrný, tak by mi to asi nevadilo.
1: A ty by si byla schopná oholit Honzovi šulínka?
2: Pracovala jsem ve špitále, hrozí mu zlet. Asi ne. Já mám s tím dobrou zkušenost, není mi to příjemný.
1: Došlo i na různé rady a tipy, jak který porost zastřihávat, nebo jak ho upravit.
4: Nemám nič proti chlopom, ale já bych si to určitě za seba hovorím, že bych si to určitě upravil, ale to mi nevadí vůbec.
1: Zeptáme se, jestli nemá problém s tím, že bychom to upravili trošku.
4: Čiže aj ano, aj nie. Kdyby si si to upravil, žlutý box, tak máš ho aj větší. Ale je to v pohodě.
5: Určitě bych jenom zapracovala na úpravě. To je celý, co mám prostě ráda.
6: Uchlupení takový trošku by mohl mít méně, jakoby chloupků.
7: Depilace nohou, brazilská depilace, oholené podpaží, tvář.
1: Počkej, ty, to ti stojí strašný prachy, ne?
7: Ne.
1: No, tak to mi pak řekneš ty.
7: No, já si depiluju doma sám a na brazilskou depilaci docházím.
1: Dobře, tak my tady máme ještě tipy. Jestli existuje transplantace vlasů, tak možná už umějí jako i transplantovat chloupky.
8: Jo, vlastně ano, vlastně už se dá i transplantovat obočí, takže to by asi šlo.
1: Dej tomu rok a už transplantujeme i chlupy. Nebo si založ biznis a je to tvoje. Když se podíváme na penis, tak tady je hodně odhalený žalud. Co ty na to?
5: Ono hrozně zkresluje, jak je zarostlý, že úplně nevíš tu velikost. To je hrozná škoda. Myslím si, že to působí pak i čistčejc, když je ten penis oholený. Můj názor, ale tak to se dá oholit, že jo? To není problém.
1: Přesně.
9: Jak to mám rád, je možná... Trošičku bych přistřihnul.
1: Zelený boxy, měl by si problém s tím, kdybychom ti trošku přistřihli chloupky? Měl by problém.
9: Měl by problém. No jo, tak každý jsme
1: jiný. Protože tě ještě neviděl. Tím. A samozřejmě vousy a vlasy. Dlouhý, krátký a někdy i úplně holý hlavy. Ještě předtím, než ti ukážeme obličeje, zajímá mě, máš radši delší vlasy, vousy. Popiš mi, co se ti tak líbí.
5: Vousy. Jsou pro mě docela důležitý. Líbí se mi to na té tváři. A vlasy, hele, mi to jedno. Nemusí být dlouhý vlasy, může být klidně plešatej.
1: Co vousy? Máš ráda vousy?
5: Jo, mám. Mm-hmm. Tady tohle.
1: Tohle přesně.
5: Jo, no přesně.
1: Báječný. Vlasy dobrý? Potřebuješ, jo. Máš ráda
5: akorát?
1: Třeba delší, kratší?
5: Asi takové. Taky kratší klidně můžou být. Jo.
1: Jaká barva vlasů se ti líbí?
0: A tak asi blond, jako je takový, no jasně,
1: Jsou to dlouhý
0: vlasy. No, ale taky zrsky jsou takový zase dračice,
1: Evidentně.
0: No, ale jako jsou taková seniorita zase, úplně říkám, vidím ty vlásky, jo, Mexiko,
1: Je pravda, že si můžeš cestovat tady po celém světě.
0: Úplně.
1: A co vousy jeho? Ty má upravený a moc hezky.
4: Ano, to je konec konce má, já mám bradu, takže...
1: Vy jste do sebe úplně zapadli. Máš krásný vlasy.
5: Děkuji.
1: Krásně jsi to přizpůsobila tady k našim kabinkám. Velká pochvala.
7: Co tady vítám, tak je tamhle prosvícující pramínek dlouhých vlasů. Takže tady budou 100% dlouhé vlasy. A co je zajímavé,

0: Vidím to jako benefit, zrzavé vlasy. Mm-hmm. Nikdy v mém životě nebyla partnerka zrzka.
1: Mm. A to se dá poznat i podle ochlupení trošku.
0: Ano.
1: Tam vykukují i trošku vlásky. Máš nějaký preference, co se vlasů týká?
2: Asi na prvním místě bych určitě řekl zrzavé.
3: Dobrá zpráva pro zrzky. Gen, který stojí za touhle ohnivou barvou vlasů, zároveň pomáhá déle udržet mladiství vzhled. Dle výzkumu se zjistilo, že lidé s takzvaným zrzavým genem vypadají v průměru o 2 roky mladší, než ve skutečnosti jsou.
1: Co, červený box? Ahoj, máš rád zrzavý vlasy?
4: Jo.
1: Měl jsi někdy ženskou, která má zrzavý vlasy?
4: Asi ne, možná. Ale obdivuju to. Heslo jsem měl redhead na e-mail.
1: No krásně. Říkaj, hlavně nám neříkej žádný tvoje heslo.
4: Teď už to není, teď už jsou.
1: Teď už máš jim. Teď máš blondhead teda, jo. Co ti odkryl pohled na střední část těla u zeleného boxu?
5: Odkryl mi něco, co mě asi úplně nepotěšuje, musím říct. Vidím asi docela dlouhý vlasy a přiznám se, že ty mi u chlapa vůbec nesedějí, což je jako škoda, protože to tělo jako celkový pohled je krásný.
1: A vidíme u červeného boxu a blondětý vlasy. Mm-hmm. Předpokládám, že nejsou asi úplně přirozeně blondětý. Vadí ti, když si chlap barví vlasy?
6: Nevadí.
1: A ty měníš barvu vlasů?
6: Nosím třeba paruky, střídáme hodně. Mm-hmm.
1: Kolik jich máš?
6: 12.
1: Oh, tak to je 12 různých jiných holek. Mm-hmm. Bouš si taky hladce oholené, he?
7: Mm-hmm, to je fajn, to já mám ráda oholený prostě. Jako když má chlap oholený vousy.
1: Mm-hmm. Co bys ještě tak jako na první dobrou vypíchla? Já jsem si tady všimla, že pán v zeleném boxu má copánek. Co ty na to?
6: Toho jsem si
1: Ale jaký copánek?
6: Jo, to vypadá zajímavě, no. Já mám ráda, když je něco na člověku trošku jako jinak než na ostatních, takže to se mi docela líbí. Mm-hmm.
1: Co vidíš v obličeji?
6: Mně se líbí, jak je jakoby neoholený. Mm-hmm.
1: Jo, máš to ráda?
6: Na obličeji, jo.
1: Neškrábe tě to, když pak...
6: To nevadí.
1: Dobře.
3: V posledních letech jsou vousy hodně populární. Téměř polovina mladých mužů je nosí. Ale pokud chcete působit mladistvě, možná to není ta nejlepší volba. Výzkum naznačuje, že strniště může opticky přidat až 3 roky. Knír 5 a plnovous dokonce celých 10 let. Takže pokud chcete ubrat roky, pánové, oholte se.
1: Co vousy?
7: Tady pánové by ani neslušili, bych řekla.
1: To takhle poznáš, jo? No tak, jo.
7: Trošku.
1: Krátký vlasy jsou pro tebe v pohodě, nebo máš radši další?
8: Hlavně vlasy, prosím. Fyzicky mi nepřitahují plešatí muži. Pro mě je těžké zamilovat se do člověka, jeho tělo se mi nelíbí.
1: Ale zpátky ke chlupům. Řešili se i na dalších místech.
9: A co mě zaujalo, to prvýkrát vidím na nohách, na prstoch, nad nechtami. Také ochlpení, na to mě dost zaujalo. Mm-hmm.
1: Ty jsi tady nakousla to holení nohou a tady vidíme, že asi budou holení.
10: Většinou si všichni, co si holej nohy, jsou sportovci většinou, nebo jako mám tak jako zažitý.
1: Tak
10: buď jsou to boxeři, anebo jezdí nějak na kolech, nebo něco takového, aby, já nevím, asi od hlíny, aby neměl zaflakaný nohy.
1: Nebo plavání možná, můžeme se ptat, cyklistika?
10: Box? Taky ne.
1: Nějaká aerodynamika je důležitá, takže no. Plavání? Plavání! No, plavce to budou mít velký ramena. To je dobrý, ne? To máš ráda.
10: Já jedím na balkoně ve výřivce.
1: Co depilace?
11: Když vlastně porovnám se zbytkem, tak opravdu tam nějaké chlupy i třeba standardní na nohou jsou. Zase na druhou stranu evidentně hodně sportuje, protože to je typické pro cyklisty. Mm-hmm. Myslím, že snad i pro plavce, ale abych nekecal.
1: No tak se můžeš se zeptat?
11: Je muž v červeném boxu cyklista nebo plavec?
1: Není, takže prostě jenom se takhle hezky volil kvůli tobě.
11: Ale tak proč ne zase?
12: Líbí se mi to. Ladí to k těm nohám, že jde vidět, že má oholený nohy, takže když to má i potom oholený nahoře, tak je to úplně akorát.
1: Vidíš, to jsem si vůbec nevšimla. A přijde ti hezky, když má chlap oholený nohy?
12: Ano, jo. Myslím, že to je takový esteticky hezky. Mhm.
3: Muži si holí nohy, takzvaný legscaping, a vypadá to, že jde o rostoucí trend. Podle jednoho z průzkumů přiznalo 33% mužů, že si nohy alespoň zastřihují, zatímco 15% přiznalo, že si je holí úplně, aby měli dokonale hladké nohy. A je zajímavé, že 52% žen má rádo, když si muž nohy upravuje.
7: No, když je třeba chlap ochlupený i na hrudi, tak je to takový chlapský. Takový...
1: Takže je dole nic a hruď chlupatá.
7: Ano.
1: Co zelený?
7: Škoda, že není ochlupený.
1: Můžeme zjistit, jestli se holí.

0: tak vás poprosím, abyste se navzájem pochválili.
1: Pořádný chlap, pěkně za zaslou hruď.
2: Pan Zelený, líbí se mi taková mírená chlupatá hruď, to se mi vždycky líbilo na mužích.
0: No,
2: fialová. Pak pan Fialový, ten zase nemá, ale nevadí.
3: Ponechat si ochlupení může být způsob, jak si domluvit rande. 68% žen v průzkumu totiž dává přednost muži s chlupatým hrudníkem. A možná k tomu mají dobrý důvod. Muži s tělesným ochlupením bývají považováni za ty, kteří mají zdravější pokožku, silnější sexuální apetit a dokonce i vyšší IQ.
4: Hruď je značně ochlupatěná. Zřejmě on má rád chlupy. Tam by som to tiež troška upravil.
0: Nechal by si to upravit, žlutý boxíku. Ale takhle rychle si to rozmyslel.
5: On bude i jako hodně chlupatý.
0: Mm-hmm. Má tam chmíříčko, což znamená, že se o to stará, že to asi doholuje. To se ti líbí?
5: Mně se jako líbí chlupatí chlapy. Mm-hmm. Možná třeba bych řekl, jako když jsou třeba i až jako hodně chlupatí, ale právě když se jako o sebe starají. Může to být třeba klidně ještě jako i o trošku delší, než je to tady teďka takhle, ale zas mám rád místa, kde ty chlupy nejsou jako vůbec.
6: Tam je to takový, já vím, že je to divný, ale mně nezáleží jenom na tom, aby byl ochlupený ten hrudník, ale i na rozpoložení těch chloupků, prostě v jakým jsou se skupení tam uspořádaný.
0: A můžeš nám to nějak popsat, co znamená rozpoložení
6: tak
0: chloupků?
6: Tak nějak hezky souměrně, třeba takhle na tom rozhraní nějak tady, aby to bylo co nejvíc asi tady ochlupený. Koukám, že tam je to takový trošku roztroušený někam do vrchu, jako by se to vytrácí.
0: No a co to chmíříčko tady?
7: Prosím?
0: Co to chmíří tady? Tady ti to nevadí? Takový
7: já jako... rozumím, co je to.
0: Co je to? A musíme se sladit jazykově.
7: Chmíří
0: i chloupky.
8: Ochutnejte italské speciality a přijďte si pro produkty značky Italiamo na váš stůl. Od pondělí v Lidlu najdete grana padano za 69,90, mascarpone za 68,90 a aliny prosecco za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Velké vítězství může začít malým gestem.
10: Už jsem myslela, že někoho máš?
11: Mám. M-Bank.
9: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. M-Bank. Velká malá vítězství.
12: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
13: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
12: Na tisíce produktů.
13: A máma se vždycky ráda odváže.
12: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
14: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
12: Užívej si víc za méně. Allegro.
15: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
16: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
17: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jihočeské máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
18: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
19: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Proud, obrať Proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix, kapsičky pro kočky různé druhy za 89,90. Kaufland.
20: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
21: Němeč

0: čínští vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový plantur DMG Clinical.
1: Borotalko Deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
2: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
3: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
4: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
3: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
5: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
3: Jasně.
6: Co je to virtuální baterie?
7: Virtuální baterie.
8: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
9: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
10: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
9: O co jde?
10: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl.
11: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.
1: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
12: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

0: World Cup Meal.
1: Bla bla bla bla bla bla bla bla. Bonbon, bonbon.
2: Feel bonbon.
3: Ricola.
4: 18.
5: Přivítejte Adama Mišíka,
6: Moniku Bagárovou,
5: Jakuba,
6: Rybo,
5: Tomáše Zástěru,
6: Mikýř,
5: Tereza, Maškova,
6: René Dan,
5: Monika Tymková,
6: Petr,
5: Švancara,
6: Martin,
5: Hrano.
7: Jsme přátelé?
8: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
9: Návykový látky až po samotným přelnu.
10: Správně, jsi šikulka.
11: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
5: Pojďte se podívat.
12: Nech do ní svoji nabíječku.
13: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
14: Koťák Live, nabušená talk show, každé pondělí a úterý v 9 večer na Očku.
15: Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
16: Ty brďo.
17: Wow.
18: Prosím, prosím, prosím, prosím, prosím.
15: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
19: Akorát ho chytit.
20: Zaujímavé.
15: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
21: Ještě nemáte dost? Tak pokračujem.
22: No a co to chmíříčko tady?
23: Prosím?
22: Co to chmíří tady? Tady ti to nevadí? Takový jako...
23: Nerozumím, co je to.
22: Je, co je to? A musíme se sladit jazykově.
23: Chmíří?
22: Chmíří i chloupky.
23: Aha.
22: Chmíříčko jsou u nás chloupky.
23: Aha, to jsem nevěděl, Monika, děkujem.
22: Víš,
23: už teraz budem vědět.
22: Už, já ti tady ještě vyškolím.
23: Děkujem. Tu sa mi to páči, lebo je to, stará sa, tým nechcem povedať, že žltý bok sa nestará, ale tuto jej záleží na tom, aby to mala oholené.

0: Tam sa moja mama mohla, ne?
1: Mm-hmm. To uvidíme, áno, ale až ve finále.
0: Áno.
2: Braňo, poď za náma. I když je potřeba přiznat, že někdy to bylo úplně jedno, protože úprava chlupů nehrála při výběru roli. Co se týká chlupů, máš nějaký preference?
3: Nemám, jako nevadí mi, jako mám ráda oholené, ale když není oholený, tak mi to taky nevadí.
4: Si ho oholíš, když tam doma.
5: Mám ráda oboje, jsem multifunkční, takže pokud je muž zarostlý, tak má zase asi hodně testosteronu, je to taková možnost, takže předpokládám, že bude potom náruživý dobrý v sexu.
6: Jsem udělal oholená krásně, to jako jsem přitom, nebo jsem jako tomu jako přikloněný, jo, takový chmíříčko, to mi vůbec nevadí.
2: Takže máš radši jako tvary, nebo řekni mi, co preferuješ.
6: Může být klidný holátko, úplně vyholená, ale jsem taková ještě stará škola, jo, takovým bobřík.
2: Já úplně vidím, jak si to užíváš. A co to oholení?
7: Oholení super.
2: Vadí ti, když mám už chlupy?
7: Nevadí, já je občas taky mám.
2: Přes zimu, chápu. Máme to všechny stejně. Tady je to úplný holátko. Líbí, nelíbí?
8: Mě nejvíc se mi líbí, když je to teda trošku upravený, ale zároveň může být trošku chlupu, to mi vůbec nevadí. Ať je to tak, nebo tak, úplně si na tom nějak jako nezakládám.
2: Protože se účastníci nesmí znát navzájem, je těžké odhadnout z hlediska úpravy chlupů, jaký kdo má preference.
9: Penis je taky pěkný. Aha. A dokonce mi tady nevadí ani to, jak je jakoby napůl částečně vyholený. To je aha, pěkný.
2: Se to pro tebe upravil takhle. Mm. Modrý box je to pro Valerie takhle hezky upravený. Na dnešek. Mm-hmm. Vůbec jsme se ještě nezastavili u chlupu. Jak to máš ráda?
10: Když je upravovaný.
2: A nějaký speciální tvary nebo úplně?
10: Může být i tvár nebo i holý asi. Mm-hmm.
11: Co mě trošku odrazuje, aha, je ne úplně oholené pohlaví.
2: Jo, máš to rád úplně
11: oholené? Miluju hladionky. Opravdu, ani chloupek.
2: To je jeden tak žiletkou, žádný problém.
11: Že se nechá řešit.
2: Ale víš co, my se můžeme zeptat, jestli červený box toleruje úplně oholený ohambí. Ženo v červeném boxu nechala by se zcela oholit? Nechala?
11: Příjemné.
2: Tady asi někdo nedostal instrukce, že miluješ chlupy, ale vidíme, že se dají dělat různý krásy s chlupama. Mm. A určitě, kdyby pán věděl, že miluješ chlupy, tak si to nechá narůst, že jo?
12: Tak evidentně s ochlupením nemá problémy, když tam má přeci jenom něco málo, takže to by se dalo tolerovat.
2: Pipinka, co?
6: Krásná ta čárka je, už jsem seděl úplně k mým fousům, jo? Jak mám stížený.
2: Už jste zapadli.
13: Ochlupení moc nepreferuju, ale tady to nevypadá nějak jako rušivě, je to takové jako pohodě.
2: Mm-hmm. Máš to radši, když je to nějak upravený, tady koukám, že to je trošku takovým nějakým způsobem upravený.
8: Nejradši mám, když je trošku upravený, klidně i trošku chlupu, takže...
2: Taková ale princesa není koloběžka.
8: To, není, to, dobře, není to úplně teda podmínka, no.
2: Mm-hmm. Co ochlupení? Tady jsou chlupky trošku světlejší.
8: Trošičku.
2: A upravený možná, no. Upravujete si chloupky?
8: Ano.
2: No takže chloupy jsou upravené.
14: Varlata jsou dobrý, ale škoda, že je hodně ochlupený pán.
2: No to se ale dá zastřihnout.
14: Dá se to zastřihnout.
2: S chloupama si vždycky může pracovat.
14: To je pravda.
2: Tady chloupky?
12: Je jich tady míň na můj vkus, ale tak je tam nějaký náznak, možná je to v nějaký ty fázi rostoucí, třeba ho to škrábalo, tak se oholil a nechal to zase dorůst.
2: Hele, podle mě, kdyby věděl, že miluješ chlupy, tak si to nechá, že jo? Modrý boxy. No tak jestli máš rád čárky, tak fialový box je tady přesně pro tady tebe.
13: Určitě potěší. A když jsme mluvili o té čárce, tady je srdíčko, což možná i sesadí tu čárku. Mm-hmm. To je velmi roztomilé a moc se mi to líbí.
2: Takže to byla trošku hra vabank. Jestli to před účastí oholit, nebo to nechat zarostlý. A velká část na tom pohořela.
15: Je vidět, že opravdu depilaci bere fialový box velmi vážně a velmi se na tom zakládá. Mm-hmm. Zajímalo mě, jestli fialový box je v pořádku třeba s ochlupením u někoho dalšího. Úplně ne.
9: Já mám teda radši, když je oholený, aha, ale jinak je to všechno dobrý.
2: Já pro tebe mám špatnou zprávu, protože je tady 5 boxů a ty musíš jednoho pána vyřadit. Kdo půjde domů?

0: Non.
1: A rozmysli. Na své štěstí pomysli.
0: Asi ten žlutý box, protože zase na druhou stranu sice chlupy jsou fajn, lidi vypadají hodně dobře, ale všeho s mírou, zase ne moc.
1: Dobře, tak jsi rozhodnutý teda.
0: Ano.
1: Tak poprosíme žlutý box. Jestli vás účastníci naší nahé seznamky inspirovali k nějaké té úpravě intimních partií, můžete se zúčastnit naší soutěže o Philips One Blade Intimate. Tak vám přejeme hodně štěstí.

0: Tenhle a další vyostřený pořady si můžete přehrát už teď po stisknutí červeného tlačítka.
1: Ochutnejte italské speciality a přijďte si pro produkty značky Italiamo na váš stůl. Od pondělí v Lidlu najdete grana padano za 69,90, mascarpone za 68,90 a aliny prosecco za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. M-Bank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. M-Bank. Velká malá vítězství.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
6: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
5: Na tisíce produktů.
6: A máma se vždycky ráda odváže.
5: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
7: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
5: Užívej si víc za méně. Allegro.
0: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
9: Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
10: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
11: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
12: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
13: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
12: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
14: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
15: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
16: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan zmrzlina různé druhy za 79.

0: 20,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90 a Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Kaufland.
1: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
2: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
3: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
4: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
5: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
4: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
6: Třeba právě teď.
7: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
8: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
9: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
8: O co jde?
9: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout-jde.
10: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.
11: 18. Trhala rekordy sledovanosti a vzbudila opravdu velkou pozornost. A teď můžeš být i ty její součástí. Nejúspěšnější seznamovací reality show přichází s druhou sérií.
12: Ty brďo.
13: Prosím.
11: Zahoď stud, zahoď filtry a ukaž své tělo v přirozené kráse.
14: Akorát ho chytit.
15: Zaujímavé.
11: Přihlaš se už teď na nakedattraction.cz a začni rovnou tam, kde dobrý rande končí. Naked Attraction Česko a Slovensko.
16: Ještě nemáte dost? Tak pokračujeme.
17: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my.
18: E-kondomy.
17: E-kondomy.cz

0: erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
1: Ochutnejte italské speciality a přijďte si pro produkty značky Italiamo na váš stůl. Od pondělí v Lidlu najdete grana padano za 69,90, mascarpone za 68,90 a alimi prosecco za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
6: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
5: Na tisíce produktů.
6: A máma se vždycky ráda odváže.
5: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
7: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
5: Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
9: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
11: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
12: Tak ještě prosím srovnejte děti.
11: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
13: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
14: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný Jägermeister Orange.
15: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
16: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden proud, obrať proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky různé druhy za 89,90. Kaufland.
17: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
18: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. K dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
19: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
20: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný.
0: Borotalko, obejmi život.
21: Tak nám to zase zvedli, Jiřinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
22: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
21: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
23: Třeba právě teď.
24: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
25: Až 100 domácností se každý den v Česku změní na koupaliště. Aby vám doma kromě vody nepraskly i nervy, pořiďte si naše majetkové pojištění. Škody vám nejen zaplatíme, ale zajistíme i technickou asistenci. Tady a teď. Generali Česká.
26: Pravda. Spravedlnost.
27: I know it's pretty colorful, but it's just so everyone knows we're good.
26: Nebo tak.
28: Ouch.
26: Supergirl. Právě v kinech.
29: Začali jste se renovací, ale překvapila vás bolest? Dolgit, ten zlatý krém z lékárny, působí lokálně proti bolesti a zánětu a může zlepšit pohyblivost. Dolgit, váš expert proti bolesti.
30: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my.
31: E-kondomy.
30: E-kondomy.cz

0: erotický dárek k narozeninám. Mm. Všechny erotické dárky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Třešně 100 gramů za 9,90. A Pilsner Urquell v multipeku za 173 korun. Lidl, to se vyplatí.
2: Velké vítězství může začít malým gestem.
3: Už jsem myslela, že někoho máš?
4: Mám. Mbank.
2: Mějte ji i vy a zjistěte, jaká vítězství přinese vám. Třeba se stylovým platebním prstenem jen za 1 korunu. Mbank. Velká malá vítězství.
5: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
6: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
5: Na tisíce produktů.
6: A máma se vždycky ráda odváže.
5: Boží. Hneď dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
7: A já Kůň, ten pro víc zhlédnutí.
5: Užívej si víc za méně. Allegro.
8: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
9: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
10: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
11: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi.
12: Nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Kaufland.
13: Úterní kyblík KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159.

0: dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
1: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
2: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
3: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
4: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
5: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
4: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
6: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
4: Jasně.
7: Co je to virtuální baterie?
8: Virtuální baterie.
9: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
10: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
11: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
10: O co jde?
11: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl. Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.
2: Každé 2 minuty dojde v Česku ke škodě na majetku. Naše All-Risk majetkové pojištění kryje i ty škody, které si omylem způsobíte sami. Pořiďte si ho a ušetříte si peníze i starosti. Tady a teď. Generali Česká.
12: Hellmann's. Všechno je vedlejší. Dej si to nejlepší. Hellmann's.

0: FIFA World Cup Meal.
1: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
2: Tak ještě prosím srovnejte děti.
1: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
3: Erotický dárek k narozeninám. Všechny erotické dárky, to jsme my.
4: E-kondomy.
3: E-kondomy.cz

0: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například máslo za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
0: Ochutnejte italské speciality a přijďte si pro produkty značky Italiamo na váš stůl. Od pondělí v Lidlu najdete grana padano za 69,90, mascarpone za 68,90 a aliny prosecco za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven. A tak máte život srovnaný raz, dva.
3: Tak ještě prosím srovnej ty děti.
2: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
5: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
4: Na tisíce produktů.
5: A máma se vždycky ráda odváže.
4: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
6: A já kůň, ten pro víc zhlédnutí.
4: Užívej si víc za méně. Allegro.
1: Jste v jednom kole? Dopřejte si zdravou pauzu. Kvalitní ovesné kaše vás nabíjí energií a rýžové ji rychle doplní. A nyní nové rýžové kaše. Jemná čokoláda a jemná vanilka, hotové za 3 minuty. Zdravá pauza od doktora Edkra.
7: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky v Bila klubu za 24,90 a jeho české máslo v Bila klubu za 39,90. Bila.
8: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
9: Vy a Vodafone TV? Dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
10: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
11: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden proud. Obrať proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky různé druhy za 89,90. Kaufland.
12: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny. Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
13: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
14: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
15: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
16: Tak nám to zase zvedli, Řinko. To už je snad nějaká tradice, nebo co? Copak neexistuje normální dodavatel energie, který pořád nezdražuje?
17: U E.ONu máme jinou tradici. Kdykoliv to jde, tak zákazníkům zlevníme.
16: No, to je pěkný. Kdykoliv to jde. A to je přesně kdy.
18: Třeba právě teď.
19: Chcete ušetřit polovinu nákladů na plyn? Přejděte k E.ONu a až do konce tohoto roku budete mít plyn za půlku. Nechte to na nás. E.ON.
20: Ochutnej krémovou a tropicky ovocnou chuť zmrzliny Solero Exotic. Soleromanie. Algidamanie.

0: Pokaždé, když nakupujete, stejné cenové šílenství. Nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů. V Lidlu máme ceny v klidu již od února. A teď jsme přidali další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M za novou běžnou cenu 144,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Vy a Vodafone TV, dokonalý meč. Sledujte jako první novou reality show Are You The One o hledání ideálního protějšku. V ceně základního tarifu získáte předplatné Prima Plus Premium s exkluzivními pořady bez reklam a dříve než poběží v televizi. K tomu více než 100 televizních programů. To vše už od 180 korun měsíčně na Vodafone TV. Vodafone.
0: Ochutnejte italské speciality a přijďte si pro produkty značky Italiamo na váš stůl. Od pondělí v Lidlu najdete grana padano za 69,90, mascarpone za 68,90 a alini prosecco za 49,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dostaň svý nohy do formy a dej jim drill. Exoderil tě rychle zbaví plísně, zarudnutí a svědění. Exoderil. Na léčbu plísně nechtů a kůže.
3: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře. Proto si vybírají Allegro. Pojď se o tom přesvědčit. Nějaké zajímavé slevy?
4: Na Allegro? Tam jsou vždycky nízké ceny.
3: Na tisíce produktů.
4: A máma se vždycky ráda odváže.
3: Boží. Meč dává výhodu hráči. Nízká cena dává výhodu všem. Každý si může užívat víc za méně. Protože Allegro dbá na to, aby ceny tisíců produktů byly co nejnižší. Ahoj, já jsem Cenfluencer, ten přes ceny.
5: A já kůň, ten pro víc zhlédnutí.
3: Užívej si víc za méně. Allegro.
6: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
7: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky v Byla klubu za 24,90 a jeho české máslo v Byla klubu za 39,90. Byla.
8: Tito rozkošní tvorové se vyznačují skvrnami na oblečení, které se během dne hromadí. Někteří je na konci dne namáčí a drhnou. Jiní používají vanish gel, který díky 50% aktivního kyslíku navíc odstraňuje skvrny už při krátkém cyklu, což samotný prací přípravek často nedovede. Vanish. Důvěřuj růžové, zapomeň na skvrny.
9: Perete bílé prádlo správně? Častým praním pouze s pracím přípravkem může prádlo zešednout. Bílý vanish gel zatočí se skvrnami a vrátí prádlu zářivou bělost.
10: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
11: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90 a Sensodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Kaufland.
12: Ahoj, já jsem Rixo. S dětmi přichází čas na životní pojištění. Jenže jak najít to nejlepší? Na Rixo.cz dostanete nabídky na míru od několika pojišťoven a tak máte život srovnaný raz dva.
13: Tak ještě prosím srovnejte děti.
12: Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
14: Úterní kyblík v KFC je zpět. 12 kousků křupavého kuřete jen za 159. Dostání pouze v restauracích KFC. Již toto úterý jen v KFC.
15: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti řídnutí a vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Účinnost byla nejprve prokázána u mužů, kde bylo individuálně spočítáno více než 10 000 vlasů. Nejnovější klinická studie potvrdila účinnost také u žen. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením prokazatelně snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
16: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
17: Koukej na ty střechy. Tady všude by mohly být soláry.
18: Taky, že budou. Už se na tom pracuje.
17: Tak hlavně, aby nepřestalo svítit.
19: Když nesvítí, tak mají virtuální baterii.
17: Jasně.
20: Co je to virtuální baterie?
21: Virtuální baterie.
22: Naše fotovoltaika s virtuální baterií vám ušetří až 85% nákladů na elektřinu. Nechte to na nás. E.ON.
23: Snažím se zhubnout, ale prostě se mi to nedaří.
24: Cítila jsem se stejně. Pak jsem zjistila, že to není jen o vůli.
23: O co jde?
24: Lékař mi vysvětlil, že hubnutí funguje u každého jinak. A dnes jsou možnosti, o kterých jsem dřív nevěděla. Mluvit o tom má smysl.
25: Zjistěte, jak zhubnout a udržet váhu. Promluvte si s lékařem. Více informací na e.lily/zhubnout jde.